0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda. Mám to tady všechno před sebou, to znamená veškeré materiály, žebříček, nějaký ty popisky k věcem, které budeme hrát a tak dále, což znamená jenom jedno, je před námi Relaxáda s pořadovým číslem 1581. Neuvěřitelný, jak jsem starý. Tak, ale jdeme dál, protože stejně jako vždycky v té dnešní relaxádě uslyšíte jednak 4 novinky. To je docela důležitá věc, protože ty budeme do příštího vydání opravdu hodně potřebovat, protože 3 skladby jsou tady dneska naposledy. A potom to základní pořadí, to znamená od 10 směrem nahoru, čeká nás, protože jste hlasovali na www.radio-relax.cz, kde vlastně můžete hlasovat i o pořadí po dnešním vydání. Jdeme na to. Rekapitulujeme minule.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
2: Ty víš, asi jsem do tebe znova blázen. A pak, že se lidi znova nescházej.
0: Tohle je mi docela líto, že zmizela tato písnička z dnešní relaxády. Atmo Music, Do tebe blázen, minule 3. Na dvojce byla posledně, nebo byl James Blunt, kytarista s tankem.

0: ani tato pohodovka tady dneska už nebude, minule skončila. A na prvním místě Alex Warren, Emerald Eyes. Jsem zjistil, jsem se překouk. Možná jsem tak jako vyzradil, jak to dneska dopadne, ale tohle je samozřejmě Sorry for Dera, Becky Hill, Say Something, jasná věc. Tohle je tím, že těch věcí tady mám okolo sebe strašně moc a prostě ztrácí se přehled, co si budem povídat. Na druhou stranu se tady ale objevila i novinka, která do té základní desítky nepostoupila. Děláme to vždycky, lehce si ji připomeneme, abyste věděli, o co jsme přišli. Midnight, každý ve svém pokoji.
1: Každý ve svém pokoji, v pokoji sám, mám jí hlavě, jenom ty, tvoje fotka.
0: Upřímně, prej to má být výpověď jakoby dnešní generace, jo. Je to fakt, každý dneska žije ve svém pokoji, ale přitom jsou spojený s celým světem. Tak bohužel Midnight dneska určitě nezahrajeme. Ale zahrajeme tady kompletní desítku hitů, jak jste si je poskládali na www.radio-relax.cz a na desítce, pozor, na desítce, to mi udělalo docela radost, teda pravda, já jsem je viděl trošku vejš, ale jako každý začátek je těžký, je to fakt, minule byly novinkový, řeči o irských YouTube, který vlastně natočili část svého materiálu k novému albu, který vyjde v listopadu, konkrétně 13. tak natočili v Mexiku a při tom natáčení se dostali i do legendárního tanečního sálu Los Angeles, který tam funguje už od roku 1937, dokonce tam chodila prý i Frida Kahlo nebo Fidel Castro a tak dále. A Silencio, který se umístil na 10. místě, je dneska 10. No, nic nebudeme zatím hledat žádnou složitost. Pak se hned podíváme na 9. Tam je Madun Henderson a zpěvačka Glorie. Co si budeme povídat? Producent a DJ je Madun. Henderson je takový producent na půl, by se dalo říct, ale Gloria, to je to hlavní, tak to je ten hlas, ta vokalistka, by se dalo říct. A oni vlastně předělali hit, který se jmenoval Release Me, a udělali si ho k obrazu svému. Tak jdeme na to, 10. a 9. místo.
2: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

Máme za sebou první dvojici v dnešní relaxádě, to znamená 10. a 9. místo. Teď se pojďme podívat na první ze 4 novinek a pak popojedeme lehce na osmičku. Tak pozor, začínáme novinkou a tam je vůbec jako hodně netypický spojení. Kygo a Robin Schulz, ty se starají o muziku a Max McKnow je ten hlas, který tam uslyšíte. Tahle ta písnička je zvláštní v tom, že Kygo ten tam přinesl takový ten svůj melodický tropical house rukopis, jo. Ten vokál toho McKnowa je vlastně countryový vokál, by se dalo říct. A Robin Schulz ten z toho následně udělal pořádný remix. Tak vyšel v září, jako já nevím, co bych tomu řekl, jako já myslím, že to bohatě stačí jako informativně. Za chvilinku si to poslechnete a řeknete, co si o to myslíte. Samozřejmě v hlasování, to je jasná věc, na www.radio-relax.cz. No a pak hned se podíváme na osmičku, tam jsou MIG 21, mý oblíbenci, co si budem povídat, Jirka Macháček, to je jeden z mála českých zpěváků, u kterých je docela těžký oddělit hudební kariéru od tý herecký. Jo. Každopádně má takovou pověst člověka, který si vlastně z vlastního života umí dělat srandu. Já jsem se o tom přesvědčil při jednom rozhovoru, kde jsem fakt chvílema nevěděl, jestli se mě dělá prčo, nebo jestli to myslí vážně. Každopádně Nestála se dneska umístila na 8. místě, za chvíli si pustíme.

Jirka Macháček a MIG 21, Nestála. Jirka je prostě showman, co si budeme povídat. I ta muzika, jako to není vyloženě hitovka, ale zaujme to. A musím vám říct, byl jsem na dvou party, kde byl Jirka Macháček a hrál tam i s MIGama. To byly fakt jako party s velkým P. Lečil jsem se z toho hodně dlouho. No každopádně, pojďme dál, protože před námi je druhá novinka v dnešním vydání, budou celkem čtyři, takže tentokrát jdeme na dvojku. Troy Sivan, skladba, která se jmenuje Party, hodně se o ní mluví ve světě sociálních sítí a z jednoho prostého důvodu, teda bych to vysvětlil, on tam totiž použil do té skladby a jako je to tam slyšet, pokud to znáte, Madonin sample, nebo Madonin hit music a udělal z toho sample a tak jako je to tam tak jako lehce slyšet v té skladbě, tak jsem si tak říkal, proto jsem ty rozhovory s ním všude poslouchal, jestli s tím neměl nějaký průšvih, co si budem povídat, Madonna si tyhle ty věci docela hlídá. Každopádně prý Madonna mu to schválila, bez velkých dramatů, takže uvidíme, jak se mu povede u nás v relaxádě. No a pak hned David Guetta, který se vlastně v posledních letech vrací k jednomu ze svých takových těch nejúspěšnějších receptů. Vezme takový ten známý taneční nebo popovej motiv, přidá nějakou tu moderní produkci, udělá z toho takový ten současný klubový track a tak dále a čeká, co se z toho vyvrbí. Každopádně You and I, Me and You je dneska na 7. místě. Já si myslím, že má ještě našlápnuto, protože jestli se nepletu, tak je tady druhý týden. No tak to je jasný, ten má našlápnuto nahoru a pokaždý, když se u nás hitparádě objeví David Guetta, tak to většinou dotáhne minimálně do té první trojky. Tak jdeme na to.

0: Já Davida Guettu podezřívám z toho, že si vzal hitovku od Erika Price, která se jmenuje Opus, a možná jim trošičku přidal, přibouchal BPMka a pustil to do světa, protože kdybyste si to náhodou někde našli a pustili, tak zjistíte, že ten motiv je fakt úplně stejný, jako to je úplně neuvěřitelný. Mě to praštělo hned do učí, jak jsem to slyšel. No ale tak to je věc, která je za námi, to znamená sedmé místo. My jdeme na šesté a na páté, to je bez novinek. Na šestce jsou Mirai, skladba Afterlife, kterou vlastně podpořili svého kytaristu Tomáše Javurka, který si prošel velmi náročným obdobím. Ono konec konců je to taková trošku morbidnější věc, protože Afterlife znamená život po životě. A víc bych se k tomu nějak asi moc nevracel. Je to šesté místo, uvidíme, jak si bude vést dál. Koukám, kolik je tady. Vlastně minule novinková. Jako dalo by se říct, že z novinek se dostala nejvejš. Tak to je šestka a pětka, tak tam je Miley Cyrus. A tam je to taková trošičku jako zvláštnost, protože Miley, když vydala nové album Buzz Perchards, tak když debutovala, když bylo první týden, tak to byla jasná jednička v Americe. Ale pozor, jako to byl největší propad, protože za jeden týden spadlo až na 157. místo. Říká se o tom, že to je jeden z největších propadáků z jedniček v historii Billboardu. No a jinak samotná ta skladba, Buzz Perchards je vlastně titulní skladba, Miley tím odstartovala jako novou éru, kterou, a to už jsem tady taky párkrát říkal, profesionálně používá už jenom Miley. Prostě zkrátila si to. Tak jenom abyste věděli, co nás teďka čeká. Mirai a Miley Cyrus.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Šesté místo.

0: Tak to byla Miley, dřív Cyrus, teď už je jenom Miley, konec konců, proč ne, každý si se svým jménem může dělat, co chce. My jdeme ale dál, protože před námi je další, jestli se nepletu, tak už třetí novinka, Freya Sky, skladba, která se jmenuje Betteste. Jako tohle je zvláštní, já jsem ji nikdy nějak moc neslyšel, nevnímal jsem ji, vůbec nevím, že funguje v hudebním světě, takže jsem si k ní musel jakoby něco tak jako i najít. Ona si prý v této skladbě dělá vlastně srandu sama ze sebe, přiznává, že má slabost pro lidi, kteří jsou tak trošku problematický. Jo. To znamená, je to takový ten motiv, jako vím, že je to špatný nápad, ale stejně mě něčím přitahuješ. Taková ta nejstarší romantická past vůbec. Teď se bavíme o textu té skladby. Single vyšel v září 16. letos samozřejmě, tak uvidíme, jak se bude dařit v relaxádě, protože to je docela důležitý. Tak a jdeme na další místo a to je, pozor, Robin Schulz a Walter Mott, to znamená čtvrté místo, jestli se nepletu, je to tak, čtvrtý týden, čtvrté místo, to znamená dnes Robin Schulz po druhé. Dneska je tady hitparáda Robina Schulze. Co si budeme povídat, je to hitmaker, tak proč ne? A tahle ta skladba se docela hodí, jmenuje se Take It Slow a v dnešní uspěchaný době to udělat obráceně, to znamená místo zrychli a makej, tak jako říct zpomal, není vůbec od věci. Takže zpomalíme a jdeme na další novinku a na čtvrté místo.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

Tak jdeme na to, přátelé, máme tady čtvrtou novinku a na tu jsem se fakt jako těšil. Z mnoha důvodů. Jednak tady máme speciální polské duo, to jsme tady ještě neměli. Jo, si měli, měli jsme tady zpěvačku z Polska, ale tohleto duo se jmenuje Cats and Dogs. Mimochodem kočky a psy. A ten styl té muziky, já tomu s oblibou říkám trubky, trubky, tyče, tyče. Ale není to úplně tak hrozný.

0: co si budem povídat, je to takový ten technohouseík. Oni letos vydali nový album, to se jmenuje Finally, a jako docela se jim daří, ale aby to tak neřvalo, tak si k tomu vzali i zpěvačku, která se jmenuje Luisa Wilson. Skladbu, kterou si pustíme za chvilinku, tak ta se jmenuje Trust the Melody a jsem docela zvědavej, jak se k tomu jako postavíte v hlasování na www.radio-relax.cz, protože, no jako říkám, jsem na to hodně zvědavej. Co nám tady udělají kočky a psy s Luisou. Za chvíli si pustíme a ještě předtím musíme uvést další místo, pořadí třetí, to znamená, už jdeme na bednu. Konečně se dočkal, já jsem se bál, že to nepřijde, ale protože Pokáč je tady dneska naposledy, tak se vyšplhal z minulého 9. místa, já mu to moc přeju, kdybych mu mohl potřást rukou, tak udělám. Na třetí místo se dostal Pokáč se svým Ignorem, nevím, jestli se, jako jste vyslyšeli mé přání, abyste mu dali hlasy, ať se aspoň na to poslední kolo dostane na stupně vítězů, ale vyšlo to. Takže Pokáče s Ignorem si pustíme hned potom jako třetí místo dnešní relaxády. Už se na to moc těším.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: hosti do poslední relaxády, ve který byl, to znamená do té dnešní. A řeč je o Pokáčovi a tohle ta jeho skladba se jmenuje Ignor a dneska konečně s ní vystoupil na stupně vítězů. Je na trojce. Myslím si, že to stálo za to. My jdeme ale dál, protože před námi je dvojka, už jdeme pomalinku, ale jistě do finále. Na dvojce je Dua Lipa. Co si budeme povídat, tohleto je taková skladba ze života, by se dalo říct, alespoň teda podle ní. Moc se jí jako nedařilo v těch milostných zkouškách, i když to si myslím, že je čistě hypotetická věc. A ona vlastně v této skladbě oznamuje mužům, jak, že už je nebude učit, jak se mají chovat. A že si to, ať si to buď to zjistěj, anebo prostě ať si to někde přečtou, já nevím. Prostě a jednoduše, celá tahle ta skladba je o tom, že muži by se měli naučit, jak se mají chovat ve vztahu. Takže to je druhé místo dneska. Uvidíme, vlastně neuvidíme. A neuvidíme, protože tady dneska naposledy. Takže jestli si chcete vychutnat Dua Lipu, tak máte šanci, taky to skloňování je Dua Lipa. Vychutnat koho čeho Dua Lipu. Jo, Dua Lipu, to by šlo eventuálně. Tak jdeme na to.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: aktuálně druhé místo, dneska naposledy Dua Lipa Training Season. Já jsem k tomu viděl i video, je to docela zajímavý, jak Dua Lipa údajně učí a vychovává své potenciální partnery, jak se mají na tom rande pořádně chovat. No nic, pojďme z toho pryč, protože před námi už je vlastně jenom rekapitulace a jednak novinek a jednak celé té desítky a pak už nás čeká vlastně první místo. Jestli pak víte, kdo pak asi tam dneska bude. Když se podíváte na naše stránky www.radio-relax.cz a sjedete si relaxáru, tak zjistíte, že jedno jediné jméno se tam ještě dneska neobjevilo. A paradoxně i dneska je tam naposledy, protože taky je tu pět kol a tím pádem dneska vypadává, což mi připomíná, že tři novinky ze čtyř mají jistotu, že se do té desítky dostanou. Tak do řečí, jdeme rekapitulovat.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden. Take me back.
0: Zvláštní styl muziky, já v tom vždycky poznám Kaiga, spolu s ním i Robin Schulz a hlasově, tam je countryový zpěvák Max McKnow. Celé se to jmenuje Take Me Back, Robin Schulz tomu dal trošku remixovej kabátek a bojuje to jako dnešní první novinka. A druhá, Troye Sivan. Teď to zrovna slyšet nebylo, ale má tam sample od Madony a to si myslím, že tuhle tu písničku hodně jako popožené trošku vejš. Freya Sky, Bad Test. A poslední novinka, která může jedině překvapit, alespoň mě, to jsou Kočky a psy, Cats and Dogs a spolu s nimi Luisa Wilson, mimochodem Cats and Dogs jsou z Polska, Trust the Melody, je to takové jako, že no prostě poslechněte si to. Prostě to šlape, no? A jedeme rekapitulovat tu desítku.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Silencio a irští YouTube, kteří vydávají v listopadu, nevím přesně kolikátýho, ale tuším, že to je někde okolo 13. nový album. A moc se na něj těším, uvidíme. To je 10. místo. Na 9. Madden Henderson a Gloria. Osmička, to jsou MiG 21 a jejich muzika, která je značně nestála.

0: pětce Miley Cyrus, která už je jenom Miley. O příčku víš, Robin Schulz a Watermott. Na trojce Pokáč.
1: Ty jsi mi dala ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, dospěvá, že šokovala. Normálně ignor.
0: Tom a jeho posledním účastnickém kole se dostal na stupně vítězů, je třetí a už pro něj nemusíte hlasovat stejně, tak nemusíte hlasovat ani pro

0: Ta je dneska aktuálně na dvojce. A my se pomalu, ale jistě dostáváme k dnešnímu vítězi, by se dalo říct. Alex Warren, Emerald Eyes. Alex Warren je taková nová generace zpěváků, která to tlačí přes sociální sítě a musím teda dodat, že úspěšně. Až teprve potom začal tak jako dobývat takový ty klasický hudební hitparády. No, já myslím, že víc k tomu není co říct. Navíc maximálně to, že i on je tady dneska naposledy a příští hitparádě uvolní místo někomu jinému. To znamená jedné ze čtyř novinek.
1: Relaxáďa. Relaxáďa. 10 největších hitů Relax Rádia.
2: První místo.

rockové FNHL Wayne Gretzky. Po roce se uskutečnil poslední koncert Boba Marleyho. Roku 1977 odešel navždy z tohoto světa ve věku 77 let legendární americký herec a zpěvák Bing Crosby. O 13 let později zemřel ve 72 letech také americký skladatel a dirigent Leonard Bernstein.

1939. O 6 let později se na Jamajce narodila jedna ze zpěvaček Boniem, Marcia Barrett. Roku 1964 se ženil bubeník Rolling Stones Charlie Watts. Ten samý den i rok získal Martin Luther King Jr. Nobelovu cenu míru. O 4 roky později byl zastřelen. Roku 1890 se narodil David Eisenhower, 34. prezident Spojených států. Tento den roku 1927 přišel na svět také jeden z filmových představitelů Agenta 007, britský herec Roger Moore. Roku 1975 se narodila Shezney Lewis, členka skupiny All Saints. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme výběr.
2: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
3: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Relax Radio.
6: Relax Radio.

0: Za necelou minutku bude 6 ráno.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: A to dnešní ráno 14. října je úplně jiné než to včerejší, protože včera cestou do práce minus půl stupně a teď plus 10. Oteplilo se hodně, nejvyšší odpolední teplota dnes tomu odpovídá 18 stupňů, oteplilo se i z jihu směrem na Šumavě. Na Šumavě dnes meteorologové předpovídají 12 stupňů Celsia, jako kdyby se jaro vrátilo. Celkově pro Českou republiku máme očekávat dnes podle meteorologů zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky. Během dopoledne od západu ustávání srážek a odpoledne postupně místy až polejasno. Napršet by toho moc nemělo, ale pro jistotu deštník sebou. A my tady máme hity na start středy 14. října, například Enlí.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor na auta v protisměru. Důležitou informaci máme z Pardubického kraje. Pokud jedete v úseku Sezemice, Dašice, silnice D35, 143. kilometr, tak dejte pozor, nebezpečí, vozidlo v protisměru. Tak jsme dostali informaci, takhle to posíláme na silnici, opatrně na D35.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 6 hodin 10 minut, mám tady upozornění na dopravní nehodu, ke které došlo v Praze, v Břevnově, při vjezdu do tunelu Brusnice na křižovatce. Před vjezdem do tunelu Brusnice směr Troja se stala dopravní nehoda, střet osobního a dodávky osobního auta a dodávky. Jeďte opatrně, Praha 6, tahle ta kolize a linka řidičů k nám do studia 606 736 736.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud míjíte řitku, jedete po D4, tak hned za řitkou pozor. Na dálnici je osobní auto, které se srazilo s prasetem, stojí u krajnice, unikají z něj provozní kapaliny a to auto je nepojízdné. Je to 12,5 km ve směru na Prahu D4.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: celebrities. Teď máme přesně za minutu půl sedme.
1: Relax Radio.
0: Dnes očekávejme zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky, během dopoledne od západu ustávání srážek, odpoledne pak postupně místy polojasno. Nejvyšší odpolední teplota vyšší než včera, tak jak meteorologové předpověděli o víkendu, že se bude oteplovat, takže dnes má být 18 stupňů, v tisíci metrech na horách okolo 8 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Zpátky k hudbě. Tady je projekt Hills 97 společně s Benem Kristovem, ale ještě než ho uslyšíte, tak se vydáme na silnice.

0: chci jen podotknout, v Žižicích, předpokládám, tady se trošku popletla písmenka, v Žižicích chodí děti na autobus, jelikož v černém oblečení nejsou vidět, prosím, noste sebou nějaký ochranný prvky, ať vás je vidět. Hezký den přeje Pepan.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: No a teď už pojďme na silnice, pokud frčíte po D4 a nebudete zajíždět do Řitky, ale míjíte Řitku a jedete na Prahu, tak pozor, po pravé straně 12,5 km je odstavené auto po srážce s prasetem, stojí u krajnice a z toho auta unikají provozní kapaliny. Podobný nebo trošku jiný problém, ale taky s únikem benzínu nebo provozních kapalin je u Plas, mezi Plasy nebo kousek nad Plzní sever na silnici 27 za Plasy došlo k dopravní nehodě. Dvě osobní auta a máme informace, že z toho jednoho auta vytéká benzín, všichni už jsou venku, nehoda je ale se zraněním. Takže opatrně, silnice číslo 27, která spojuje Kralovice a Plasy.
1: Rakovník 97,4 FM.
2: 97,4 FM.

0: Ben Kristoval zpívá o tom, že se svět zbláznil. Dnes to vypadá, že na silnicích se to trošku povláznilo, takže máme tady další dopravu, tentokrát z berounské frekvence.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Na silnici 115 je to u obce Hostomice, se stala dopravní nehoda. Havárie osobního auta, na místo vyrazily složky integrovaného záchranného systému, je to nedaleko Běštína.
1: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.

0: 6 hodin 47 minut, já mám pro vás pozvánku do příští hodiny, kdy budeme soutěžit o vstupenku pro dvě osoby na muzikál Aladin a Kouzelná lampa. Ten bude na konci října v Kladně v Domě kultury Kladno. Tenhle ten rodinný muzikál Aladin a Kouzelná lampa bude 29. října odpoledne od 17 hodin.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dost často dochází ke střetu se zvířetem a problém je i potom, když tamto zvíře zůstane na silnici. My jsme hlásili dopravní nehodu na silnici na dálnici D4 ve směru na Prahu za Řitkou, je to 12,5-13 kilometr a je to ve směru na Prahu. A byla to srážka osobního auta s divokým prasetem, tak teď už je to srážka 3 osobních aut a divokého prasete. Pozor, pokud se blížíte ke 13. kilometru D4 ve směru na Prahu, zvolněte.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
3: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Za půl minuty bude 7.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
0: Počasí. Ještě nevysvítlo sluníčko a už se zatahuje, taková je předpověď pro dnešní dopoledne. Zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky, během dopoledne od západu pak ustávání srážek a odpoledne postupně může být polojasno s vyšší teplotou než včera 18 stupňů Celsia. Na horách v tisíce metrech okolo 8 stupňů, na Šumavě až 12 stupňů. A my tady máme mimo jiné i českou legendu Lucii.

0: podzim v zahradním centru Dobrá zahrada ve Velké Dobré. Dýně, vřesy, ovocné stromy a velké množství chryzantém. U nás nakoupíte i dekorace na dušičky. Dobrá zahrada EU.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.

0: Zelený sirky do trávy nevhazujeme. No a teď pojďme k soutěži. Soutěž o vstupenku pro dvě osoby na muzikál Aladin a kouzelná lampa v Domě kultury v Kladně bude tento muzikál od 17 hodin 29. října. Čeká vás dobrodružný příběh, inspirovaný světem Tisíce a jedné noci, který propojuje hudbu, tanec, humor a kouzla vše dohromady, aby tam můžete být s rádiem Relax. Ale pozor, něco za něco. No a pojďme do té pohádky. V té pohádce je kouzelná lampa a když ji Aladin pohladí, tak z ní vyskočí týpek a splní vám jakékoliv přání. Jak se jmenuje ten, kdo z ní vyskočí a splní vám to přání? Posílejte SMS, WhatsApp zprávy na číslo 606 736 736 a klidně napište, co byste si teď přáli.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní upozornění máme. Skladná v části stará průmyslová zóna Sever se stala dopravní nehoda.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.
2: And you know who I wanna thank? I wanna thank me. For believing in me.

0: want to thank me.
1: Sochorová válcovna Kladno Dříň, výrobce ušlechtilé oceli špičkové kvality, zve na den otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat v sobotu 24. října od 9 do 12 hodin. Nabízíme i volná pracovní místa. Hledáme elektrikáře, zámečníky a dělníky do výroby. Více na sochorova.trz.cz.
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.

0: 7 minutek můžete odpovídat na moji soutěžní otázku, jak se jmenuje týpek, který vyskočí z kouzelné lampy, kterou předtím pohladil Aladin a splní vám jakékoliv přání. Soutěžíte o 2 vstupenky na rodinný muzikál Aladin a kouzelná lampa 29. října od 17 hodin v Domě kultury Kladno. A napište, co byste si přáli, kdybyste pohladili tu lampu vy a ten sluha vám něco splnil. Stáňa píše, vyskočí, tak to nebudu říkat, co to bych prozradil, a aktuálně bych měla jedno jediné přání, a to návrat všech ztracených dat po kolapsu telefonu, který nezachránila ani záloha, a odčera lovím v paměti, co se dá. No tak já mám něco podobného, ale já jsem tomu předešel, protože já jsem si koupil nový telefon a teď s tím zápasím, protože to máte tolik hesel na tolik přístupů, takže taky mi jde hlava z toho kolem, tak Stáňo, ať toho zachráníš co nejvíc. Posílejte SMSky ještě 10 minut nebo WhatsApp zprávy na 606 736 736 a vyhrajte 2 vstupenky.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: 7 hodin 30 a půl minuty.
1: Relax Radio.
0: 14. října očekáváme zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky. Během dopoledne od západu bude ustávat srážek, odpoledne postupně už by mělo být polojasno. Nejvyšší odpolední teplota 18 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 8 a na Šumavě 12. A k tomu tenhle ten nádherný duet. Shakira, Ariana.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz
2: 25 kg Primalexu Plus.

Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 20. října. Kaufland.

0: Fotbalová písnička Davida Getty, ve které zpívá i Andrea Bocelli, ale to už jsme odbočili, teď už zpátky do pohádky. Zdravím Honzu. Honzo, hezký den, ahoj.
1: Ahoj, taky zdravím.
0: Honzo, rodinný muzikál Aladin a kouzelná lampa bude v Domě kultury Kladno 29. října od 17 hodin. Ty tam můžeš být, taky já mám pro tebe vstupenku pro dvě osoby na tento muzikál. Půjdeš, máš volno 29. října?
1: Ano, mám volno, určitě půjdu.
0: Dobře, takže teď správná odpověď. Jak se jmenuje ten týpek, co vyskočí z lampy, když ji Aladin pohladí?
1: Tak je to Jin.
0: Je to Jin a splní nám kolik přání?
1: No, to si myslím, že hodně.
0: to uvidíš, až tam dorazíš.
1: Mě by stačilo ale jedno.
0: Stačilo by jedno. Tak uvidíš, jak v té pohádce, jak to bude v téhleté pohádce, protože každá ta pohádka za posledních 200 let to změnila, jednou to bylo všechno, pakže jenom tři přání. Tak uvidíme, jak to bude v Kladně. Ale já ti blahopřeju, jaké přání jsi chtěl, co jsi ty napsal tady, důležité přání?
1: No, je to klasika, ale nejdůležitější zdraví.
0: Zdraví
1: pro sebe a pro všechny.
0: Zdravíčko. Tak buďme zdraví, já ti blahopřeju, vydrž na telefonu a kdo nevyhrá dneska, tak se vyhraje zítra, měj se hezky. Ahoj.
1: Taky ahoj.
2: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Metroples plný hitů 80. let. Pokračujeme v tradici. Už 7. listopadu to v kladenském kulturáku rozjedeme a pěkně po staru. DJ Petr Michal, DJ Bagr, barmani z Relaxu a Zanzíku před 20 lety. Retroples 7. listopadu od 18 hodin. Vstupenky v prodej v Café Chester. Bývalá legenda na Sýtné. Těšíme se na vás.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: S dlouhou kolonou počítejte před vjezdem do tunelu Lochkov ve směru od Barrandova. Dopravní nehoda se stala na silnici 27, to je u Malého Března, okres Most, kde se srazila dvě osobní auta. Linka řidičů 606 736 736 je tady pro vás.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
4: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
3: Relax Radio.

0: 8 hodin bude přesně za minutu.
1: Kraj bude jednat o zachování lávek nad dálnicí u Velké Dobré a fotbalisté Slavie v Lize mistrů opět prohráli. Dobré ráno přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Lávky nad dálnicí u Velké Dobré zřejmě zůstanou, jejich zachování požaduje kraj i obec. Slouží pro přístup do chatové oblasti u Družce nebo na rozhlednu Veselov. Po jedné z nich vede i turisticky značená trasa a cyklostezka. Hlavní slovo o budoucnosti lávek ale má ředitelství silnic a dálnic. Kraj proto svolá potřebná jednání. Do Krlup se vrátilo víko od dřevěného sudu. Před desítkami let bylo vyrobeno v místním pivovaru. Potom dlouhá léta viselo na zdi venkovské hospody v Březně. Její provozovatel Jiří Krouský.
3: Dostal jsem to od pana Čuchnaře a těžce se s tím loučím. Je to takový unikát tady ty hospody. Uvidíme, co štamgasti. Asi se jim to nebude moc líbit, no ale budou si muset zvyknout.
1: Transport víka z Března do Krlup nebyl snadný, jak říká Miroslav Pecinovský.
4: Museli jsme se připravit, protože jsme tak nějak tušili od pana majitele, jak to bylo přikotveno, tak prostě na všechny možné varianty, ale nakonec myslím, že to nebylo až tak složitý, bylo to na závitových tyčích, na takových kotvách a ta demontáž nebyla až tak složitá. Jsem rád, že se historie, kus historie krlupského pivovarnictví vrací do Krlup a těším se na dobrý točení.
1: Hnutí ANO míří v řadě měst do opozice. V Olomouci sice vyhrálo po koaličních vyjednáváních, ale městu vládnout nebude. Úplně stejně zřejmě dopadne i v Děčíně. Bez ANO se zřejmě obejdou i v Brně střed. Porucha vládního Airbusu dál komplikuje českou podnikatelskou misi po Asii. Vede ji ministr dopravy Bednarik. Letadlo má poruchu, kvůli které nemůže dál pokračovat. Účastníci mise se tak musí přesouvat běžnými linkami. Podle šéfa senátu Vystrčila jsou vládní stroje zastaralé.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slavie v Lize mistrů nedokázali porazit ani papírově nejslabšího soupeře. Azerbajdžanskému Sabahu včera podlehli 0-2. Do utkání přitom nastupovali jako favorité. Čekání sešívaných na výhru v Lize mistrů trvá už 19 let.
5: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
6: Relax Radio.
2: Počasí, časí, časí.
1: Dnes může být až 18 stupňů. Počítat máme i s oblačnou až polojasnou oblohou. Přeháňky opravdu jen vzácně. Podobné počasí nás čeká i zítra.
0: Jak krásně proletíme se na paráku.

0: 14. října. Za dva dny, 16. října, můžete potěšit vašeho šéfa, protože to je Mezinárodní den šéfů. Ideální den na pochvalu a nebo neškodný típek.
1: Kalendářium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 14. října. Tento den roku 1851 vznikla tisková

po roce se uskutečnil poslední koncert Boba Marleyho. Roku 1977 odešel navždy z tohoto světa ve věku 77 let legendární americký herec a zpěvák Bing Crosby. O 13 let později zemřel ve 72 letech také americký skladatel a dirigent Leonard Bernstein. 14. října roku 1978 se narodil Usher,

1939. O 6 let později se na Jamajce narodila jedna ze zpěvaček Boniem, Marcia Barrett. Roku 1964 se ženil bubeník Rolling Stones Charlie Watts. Ten samý den i rok získal Martin Luther King Jr. Nobelovu cenu míru. O 4 roky později byl zastřelen. Roku 1890 se narodil David Eisenhower, 34. prezident Spojených států. Tento den roku 1927 přišel na svět také jeden z filmových představitelů Agenta 007, britský herec Roger Moore. Roku 1975 se narodila Shazney Lewis, členka skupiny All Sen.

0: je Krištof, Richard Krajčo a záložní padák. Pojďme, já jsem říkal, že si skočíme na padáku, tak pojďme se podívat, kdy byl první seskok. A představte si, že už to bylo v roce 1797, dneska máme 14. října a vlastně skoro bude výročí, protože svůj historický úspěšný první seskok provedl 22. října v roce 1797 v Paříži francouzský vynálezce a vzduchoplavec André Jacques Garnerin, který se nechal vyvést do velké výšky zhruba do 900 metrů v balónu naplněném vodíkem a seskočil z padáku, který měl průměr, nebo na padáku, který měl průměr 7 metrů, ale důležité, bezpečně přistál, rok 1797. Pak tady mám ještě jedno výročí a tím zdravím všechna letadýlka, protože v tento den, právě 14. října v roce 1947, člověk překonal rychlost zvuku. Chuck Yeager překonal jako první na letounu Bell X-1 rychlost zvuku. Letíme!
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: Zlato, co máš dneska v plánu?
1: No přece všechno.
2: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
3: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozu Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Dřepích. www.klokočka.cz.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
6: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Výběr nových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

na Relaxu Beautiful, překrásný, překrásný den nás čeká určitě podzimní 14. říjnový. Předpověděli jsme příjemnou odpolední teplotu, ještě pořád na sporty, třeba na inliny a nebo na nějaké venkovní aktivity, třeba na fotbálek. Fotbalový podzim 2026 přináší nabitý program plný atraktivních zápasů, české účasti v inovované lize mistrů, ostrých reprezentačních testů, no a po historickém letním mistrovství světa se právě pozornost fanoušků přesunula zpátky na evropské trávníky. A já tady mám pro dnešní den dvě zajímavé vzpomínky fotbalové. Rok 1922, 14. října, to je den oficiální registrace týmu Baník Ostrava, ale pozor, tehdy se nejmenoval Baník, tehdy to byla SK Slezská Ostrava, tak to se to jmenovalo. No a pak taky, pokud si vzpomínáte, běží to běží, už je to přesně na den 20 let, v roce 2006, v tento den, během prvoligového utkání proti Readingu, utrpěl brankář Petr Čech, bylo to hned v první minutě, utrpěl frakturu lebky při střetu se Stevenem Huntem před 20 lety. Hunt jej nešťastně trefil kolenem a po návratu potom už na fotbalový trávník začal Petr Čech nosit helmu.

0: SUV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
2: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
4: Dva McPops nestačí. Dobře. McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od dvou kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Skupina Poetika a jejich duše, to je vzpomínka na kamaráda. Tahle ta písnička, tenhle ten song je o otázkách života po smrti, o tom, kam odchází lidské duše, o hledání naděje na místo prázdnoty. Frontman kapely Ondřej Brejška napsal tenhle ten text jako reakci na ztrátu blízkého člověka a je to podsta taky zpěvákovi Davidu Stipkovi, který uměl psát krásně písničky a taky zpívat. Tak, ale my máme kolem sebe samozřejmě zdravotníky, kteří nás zachrání, a to hned během minuty, během dvou minut, protože máme rychlé sanitky. Nejenom o tom budou zprávy v 9 hodin, že Středočeský kraj má nové sanitky.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V Praze na Proseku, pozor, v ulici Letňanská došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut a neprůjezdný je teď jeden jízdní pruh.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 9 hodin bude za půl minuty.
1: Mělník staví skatepark a fotbalistky si mistrovství světa nezahrají. Zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Mělník bude mít skatepark, vzniká v parku na Podolí. Součástí bude i místo pro adrenalinovou jízdu na kole, takzvaný pump track. Na své si tu přijdou začátečníci i zkušení jezdci. Práce jsou v plném proudu, skončí v příštím roce. Kladenská nemocnice koupila nový ultrazvuk, funguje na urgentním příjmu. Lékař už tak nemusí pacienta nikam převážet, všechny potřebné informace získá přímo u lůžka. S pořízením přístroje za 1 400 000 korun pomohl magistrát. Středočeská záchranka má 10 nových sanitek. Ředitel Pavel Rusí.
3: Sanitky přichází s kompletní přístrojovou výbavou, takže sanitky mají velmi moderní defibrilátor, ventilátor, lineární dávkovač. Jsou to všechno přístroje, které jsou na úrovni přístrojů západní Evropy.
1: Zdravotní dokumentace už se zadává elektronicky.
3: My už v podstatě nepíšeme na papíry, ale zadáváme to do těch tabletů. Má to další velký benefit, že my přes ten tablet posíláme i avíza do těch zdravotnických zařízení, takže standardně už operátoři nevolají ty běžné standardní pacienty, zase urychlí tu komunikaci a přenos těch informací.
1: Rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově budou platit mimořádnou daň. Schválila to vláda. Mají totiž příjmy nad 2 miliardy korun ročně a velké marže. Takto získané peníze chce ministryně Schillerová využít jako kompenzaci za zvýšené výdaje státního rozpočtu v souvislosti s růstem cen pohonných hmot.
2: Sport.
1: České fotbalistky si na mistrovství světa nezahrají. Po prohře se Skotskem 2-3 vypadly z baráže. Naše góly dala Denisa Vesela a Klára Cahinová.
4: Myslím, že ten začátek jsme měli dobrý, pak sice oni vyrovnali, ale tu první půlku jsme byli lepší a v druhé půlce nás srazily individuální chyby zase, no. Něco, co se opakuje vlastně už několikátý zápas.
1: Trenérka Jitka Klimková by u týmu i přes neúspěch ráda zůstala.
5: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
6: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Dnes se oproti včerejšku oteplí, naměříme 15 až 18 stupňů. Ve středních Čechách a okolí k tomu čekáme oblačnou až polojasnou oblohu. Noc na zítřek ale bude chladná, místy čekáme i přízemní mrazíky.
7: To už máme dopoledne, ale přitom Smiraj máme ještě pořád ráno.

0: čase 9 hodin a 11 minut startuje dopolední kafe Time s Terkou. Teď nám právě dohrála písnička od Miraje a Myselfa Chci tě mít do rána. Je to parádní písnička, kterou vám tady na Rádiu Relax rádi hrajeme. No a my se vrátíme k tomu dnešnímu dni. Máme středu 14. října. Svátek nám slaví Agáty a Háty. A také dneska slaví svátek Krasoslav. Je to jméno poměrně neobvyklé, protože pouze 5 lidí s tímto jménem žije v České republice. A úplně upřímně, kdyby se stalo, že jeden z nich poslouchá Radio Relax, tak věřím tomu, že bude velmi rád, že mu já přeju všechno nejlepší k svátku, protože asi úplně moc lidí s tímto jménem neznáte, tak ani tolik jich samozřejmě nikomu nepřeje. Každopádně dneska taky máme Mezinárodní den elektroodpadu, takže pokud máte doma něco na vyhození, tak zrovna dnes právě do elektroodpadu, tak tím oslavíte den toho, že samozřejmě se snažíme tady recyklovat a pomáhat naší planetě, ale také Americe. Máme dneska Národní den desertů a ten si myslím, že by bylo vhodné přenést i sem k nám do České republiky. Takže Národní den desertů, pokud si dnes všichni dáme desert, tak bychom to mohli považovat i za náš skvělý den. Tak schválně, když tak mi pošlete, jestli si dneska nějaký desert dáte.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Sochorová válcovna Kladno Dříň, výrobce ušlechtilé oceli špičkové kvality, zve na den otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat v sobotu 24. října od 9 do 12 hodin. Nabízíme i volná pracovní místa. Hledáme elektrikáře, zámečníky a dělníky do výroby. Více na sochorova.trz.cz.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.

0: Posloucháte Radio Relax, máme 9 hodin a 23 minut k tomu a jak už jste zvyklí, tak občas se tady v mé rubrice bavíme i o automobilech a motosportu. Mám pro vás tedy nějakou další informaci. Formule 1 se díky nové dohodě o pořádání závodu ve Rwandě vrátí do Afriky poprvé od roku 1993. Velkou cenu Afriky můžeme očekávat na začátku 30. let tohoto století. Okruh, který se bude nacházet přibližně 40 km jižně od hlavního města Kigali, bude navržen tak, aby zapadal do přírodní krajiny, využije přitom výškových rozdílů terénu a nabídne skvělé možnosti sledování závodu. Jsem na to tedy zvědavá a Afrika, řekněme si úplně upřímně, není úplně až tak daleko na to, aby velcí fanoušci Formule 1 se tam zajeli podívat i z Evropy. Tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně na začátku 30. let tohoto století. Znělo to trošku zvláštně a trošku si připadám už staře, ale to nevadí, čas jde dál a Formule 1 očividně taky.
1: Relax. Velký výběr nových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: A máme tu informace o dopravě. Vypadá to, že se nám tvoří spíš kolony než dopravní nehody, ale očividně někdo si chtěl objet Pražský okruh u Ořechu a úplně se mu to nepovedlo, protože se tam stala dopravní nehoda dvou osobních aut, konkrétně v ulici k zadní kopanině. Tak možná Ořech neobjíždějte, ale zůstaňte tam a holci chvilku postojíte. Určitě se na místě zdržíte a to vypadá jako jediná a ta největší komplikace, která nás tady v okolí čeká. Tak pokud budete mít i vy nějaké informace o dopravě, tak nám je dejte vědět na naší linku řidičů Rádia Relax.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Minulý týden jsme se tady na Rádiu Relax bavili o létání a o tom, že se nejspíš asi bojíte, i když byste nemuseli, protože třeba piloti jsou schopni doplachtit s letounem nebo dokonce s ním přistát, i když má funkční jen jeden motor a tak dále a tak dále. Říkali jsme si spoustu faktů o létání. Já jsem pak přidávala na náš Facebook příspěvek, jestli se bojíte nebo nebojíte létat. No a přišlo tam přes 100 odpovědí na to, že z toho většinou máte respekt, někteří, že se opravdu hrozně moc bojíte a někteří, že se vůbec létání nebojíte, anebo třeba, že byste v životě do letadla nevstoupili. Každopádně já tady mám takovou jednu statistiku. Ačkoliv se cestování letadlem mnoha lidem jeví jako běžná součást života, já mezi ně teda patřím, tak Mezinárodní asociace leteckých dopravců odhaduje, že přibližně 80% světové populace v letadle nikdy v životě nesedělo. Pouhé 1% světové populace má na svědomí víc než 50% všech emisí z letecké dopravy. No a pro většinu lidí na zemi zůstává nástup do letadla, tedy něčím, co nikdy v životě nezažili a asi nejspíš nezažijou. No, je to poměrně velké procento, 80%, protože vzhledem k tomu, kolik těch komentářů tam od vás máme a že většinou je to to, že se bojíte, ale stejně do letadla nastoupíte, protože za tu dovolenou pěknou to přece jen stojí, tak to mi přijde, že 80% je opravdu hodně, ale když se vezmeme zase jiné státy, kde se tolik asi nejspíš nelétá, jako je třeba nějaký stát v Africe a tak dále, tak je to možná pochopitelné, no. Každopádně vypadá to, že Češi létají a to je dobře. Není se čeho bát, protože statisticky těch dopravních nehod v rámci letectví je daleko méně než na silnicích.

Tady na Rádiu Relax vám přinášíme novinky, spoustu hudby, ale také zajímavé rozhovory. A v pátek nás jeden čeká. Po 17. hodině bude hostem prezident extraligového klubu Volejbal Kladno Milan Fortuník. S kolegou Alešem si budou povídat o nové sezóně, která startuje tuto sobotu prvním zápasem. Tak volejbalistům samozřejmě budeme držet palce a vy poslouchejte v pátek po 17. hodině náš rozhovor s Milanem Fortuníkem.

0: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
4: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V Rudné u Chrášťan v ulici Masarykova se stala dopravní nehoda. Jsou tam dva osobáky v sobě, tak si dejte pozor a projíždějte opatrně. Přejeme šťastnou cestu při středě.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: čase 10 hodin a 1,5 minuty vám přinášíme na Radio Relax zprávy.
1: Pokračují povolební vyjednávání a do konce roku se otevře 15 kilometrů nových dálnic. Hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Většina měst v našem regionu bude mít nové vedení. V Berouně skončí Soňa Chalupová, v Neratovicích Roman Kroužický a v Mělníku Tomáš Martinec. Funkci neobhájí ani starosta Kralup Libor Lesák a Slaného Martin Hrabánek. Rozhodli tak voliči. V části Loun se budou popelnice nově vyvážet ve středu. Změna se týká například ulic Hálkova, Nerudova a Krátkého. Město sem totiž muselo nasadit menší popelářský vůz. Dosavadní měl problém projet. Kompletní seznam ulic, kterých se změna týká, je na webu města. Přestavba kladenské stodoly je hotová.
3: Chybí už jen připojení k elektřině. Kladno tak v zahradě zámku získává kulturní prostor pro koncerty, konference a přednášky, ale i svatby a maturitní plesy. Stodola v Novém se veřejnosti otevře na přelomu října a listopadu.
1: Říká mluvčí města Vít Herál, kdy skončí rekonstrukce autobusového nádraží.
3: Rekonstrukce autobusového nádraží skončí v polovině října. Nástupiště už jsou hotová, zbývá dokončit parkoviště pro 118 aut. To vzniká na místě zrušených autobusových nástupišť ze 70. let, která už dnes nejsou potřeba.
1: Do konce roku se zprovozní 15 kilometrů nových dálnic na D3 mezi Nažidly a nádražím v Kaplici nebo na D11 z Trutnova směrem ke státní hranici. D35 bude ještě letos delší o 6-kilometrový úsek ze Sadové na Plotiště. Rádio Relax informoval mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Sport.
1: Jsme zklamaní z výsledku i výkonu, nebyli jsme to my, to jsou slova Jindřicha Trpišovského po včerejší prohře se Sabahem. Sešívaní doslova promarnili šanci po 19 letech vyhrát v lize mistrů. Soupeř totiž papírově patřil k těm nejslabším. Sešívaní se navíc stali úplně prvním českým týmem, který v pohárových duelech prohrál s ázerbajdžánským soupeřem.
4: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Středa zůstane oblačná až polojasná, teploty se dostanou na 15 až 18 stupňů. V noci na zítřek ale čekáme i přízemní mrazíky.
0: Tak to byly informace tady z našeho regionu. My jsme říkali, že jsme poměrně překvapení, že voliči si zvolili nové starosty a nové zastupitelstva. Každopádně je to přeci jen na nás, je dobře, že jste šli všichni volit a že potom ty výsledky budou podle těch, kteří se zúčastnili voleb. A za malou chvilku už nás čeká na Rádiu Relax novinka Moving to the Sun. Velká pecka, která se aktuálně hraje na všech diskotékách a dokonce i v našem klubu Rádia Relax. Takže jestli se vám líbí, tak o víkendu se můžeme vidět klidně tam.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
6: Relax Radio.
2: Relax Radio.
6: David Latovský.
2: David Latovský.
5: Relax.
6: Relax Radio.

0: čase 10 hodin a 16 minut nám na rádiu Relax dohrál Xindl X a Ema Drobná s písničkou Dream Team. Já doufám, že i vy v práci máte svůj Dream Team a že vám to potom jde od ruky, nikdo vás nenaštve a prostě váš pracovní život je úplně perfektní. O tom se ale dnes bavit nebudeme. Dnes se budeme bavit o trhání zubů. Slyšíte dobře? Na mě na internetu totiž vyskočilo video toho, jak se děti bojí si nechat vytrhnout zub a zkouší to potom různými způsoby. Tak mě by zajímalo, jak jste to dělali vy, jestli vám trhali zuby zubaři, a nebo jste si je trhali sami, nebo to dělali rodiče, a nebo jak to popřípadě děláte svým dětem. Napište mi na 606 736 736. A dál samozřejmě poslouchejte Radio Relax, protože si dáme další hudbu. East 17 s písničkou Let It Rain.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
1: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
2: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozu Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
7: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.

0: Dnes v dopoledním Café Timeu se na relaxu bavíme o trhání zubů. Zajímalo by mě, jak jste si trhali zuby vy, jestli vám je někdo trhal a jak to třeba popřípadě děláte svým dětem. Jak už jsem říkala, na internetu na mě vyběhlo video o tom, jak se děti bojí si nechat vytrhnout zub, tak se vymýšlí různé věci, jak to udělat. No ale já tady mám od vás zprávy. My doma necháváme zuby přirozeně vypadnout. Občas se stane, že zůstanou v jablíčku nebo rohlíku. Pak je dáváme pod polštář pro zoubkovou vílu. Jana. No tak to je přesně ta varianta ještě k tomu, že zapojujeme příběhy o zoubkových vílách. Tak to by mě taky zajímalo, jestli u vás doma chodí zoubková víla a nebo ne. Pak tady mám taky zprávu od Jardy. Ahoj do relaxu. Já si pamatuju, jak mi zuby trhal vždy zubař. Nikdy jsem si k ním cestu už nenašel. No, je to tak. No a pak tady máme ještě jednu novou zprávu. Ahoj Terko, můj syn Olík si první zub před pár měsíci vytrhl tak, že jsme navázeli na náboj z pistole Nerf nit a prostě si ho vystřelil. Prostě na pohodu. Pozdravuju ze Žehrovic. Tak já zdravím taky zpátky do Žehrovic a přesně to je ten styl, který jsem viděla na internetu. Přivázat na nit na takovou zbraň dětskou a vystřelit ho. A nebo třeba samozřejmě taky na dveře se dá připevnit zub na niti a potom s dveřmi rychle prásknout. Jak to je u vás doma? Napište mi na 606 736 736. Těším se na vaše odpovědi.
1: Relax. Velký výběr nových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio.

Europlus plný hitů 80. let. Pokračujeme v tradici. Už 7. listopadu to v kladenském kulturáku rozjedeme a pěkně po staru. DJ Petr Michal, DJ Bagr, barmani z Relaxu a Zanzíku před 20 lety. Retroples 7.

0: dokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
4: S mým hlasem mi pomohla AI.
5: Puf, puf, mňau.
4: Paničci, máte doma nemocného mazlíčka? A na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
6: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.

0: Už jsme se dnes bavili o létání a budeme se o něm bavit ještě chvilku, protože na letišti v Norimberku bylo včera kolem poledne uzavřeno několik východů a vchodů, protože letadlo turecké společnosti Corendon Airlines omylem vyslalo nouzový signál o únosu. Aerolinky uvedly, že stroj ani pasažéři nebyli v nebezpečí. V letadle je vše v pořádku, cestujícím se daří dobře, pilotům se daří taky dobře. To řekl policejní mluvčí. Každopádně vyslaný signál z letadla udělal velkou paniku na tomto letišti, ale naštěstí, jak už říkám, nikomu se nic nestalo. Tak budeme doufat, že to tak bude i v dalších případech.
1: Café Time. Relax Radio.

Máme za 5 minut 11 hodin, vy posloucháte Radio Relax a právě teď nám dohrála písnička od Felixe Jena s písničkou Walk With Me. No a za malou chvilku si už dáme Imagine Dragons s písničkou Bones. Je to písnička z roku 2022, kterou si troufám říct, že máte velmi rádi. Jedná se samozřejmě o rockovou pecku a už teď si ji můžete vychutnat tady u nás na Relaxu. Těšit se můžete za chvilku, taky samozřejmě na zprávy s Davidem.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Máme přesně 11 hodin a na Rádiu Relax vám přinášíme zprávy.
5: Louny opravují hradby a zítra ráno čekáme přízemní mrazíky. Hezké dopoledne přeje David Latovský.
6: Relax Radio. Zprávy.
5: V Lounech začala oprava hradeb v ulici Pod Šancemi. Moderní technologie mají navázat na postupy našich předků. Stezka v ulici se kvůli pracem zřejmě zavírat nebude. Radnice ale žádá hlavně o respektování zákazu vstupu na staveniště. 14-letá dívka v Kladni nadýchala 5 promile, pomoci museli strážníci, kteří raději ihned zavolali záchranku. Vypila totiž odhadem kolem 14 panáků vodky nebo 3 lahve vína. Střízlivila přes 33 hodin, případ si převzala státní policie. S dotazy ohledně slaného pomáhá virtuální asistent, jmenuje se Bořek, tajemník městského úřadu Jaroslav Brabec.
7: Tento Bořek se vám sepne po vytáčení známého telefonního čísla na podatelnu 312 511 111 mimo pracovní dobu. Nicméně, ale samozřejmě v případě nepřítomnosti pracovnic nebo nějaké chvilkové indispozice se vám Bořek sepne také. Bořek vám dále zodpoví spoustu jiných zajímavých a důležitých věcí. Bořek vás dokáže dokonce spojit i s konkrétním pracovníkem.
5: Bořek navíc funguje 24 hodin denně. Každý desátý obyvatel Česka samostatně podniká. V zemi je totiž podle posledních údajů 1 400 000 podniků. Nejvíc jich je v oborech velkoobchod a maloobchod a v opravách motorových vozidel. Následuje vědecká činnost a stavebnictví. Budoucí brněnský primátor dorazil na jednání místo autem raději pěšky. Za volantem by totiž uvízl v nekonečných kolonách. Situaci, způsobenou uzavírkou klíčových tunelů, označil za naprostou katastrofu. Nic podobného už se prý nesmí nikdy opakovat. Sport. Vedení českého fotbalu je s novým španělským trenérem spokojené. První sraz pod jeho vedením hodnotí vesměs kladně. Pozitivní zpětná vazba na nového kouče přišla i od hráčů. Idylu ale kazí fakt, že všechny 4 zápasy v Lize národů jsme prohráli.
8: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
6: Relax Radio.
9: Relax Radio.
5: Časí. Středa dál zůstane krásným podzimním dnem, oblačno až polojasno a brzy 15 až 18 stupňů. Večer se místy i úplně vyjasní, zítra ráno ale většina z nás bude škrábat skla u aut. Čekáme chladno a přízemní mrazíky.
4: Davide, my jsme se tady teď bavili o tom, jak jsme si trhali zuby. Prozraď nám, bojíš se trhání zubů a trhal jsi zuby sám, nebo jsi přivazoval nit na kliku, nebo něco podobného?
5: Asi rodiče, nit na kliku, ano, to bylo, tak jako v těch 90. hodně rozšířené, ale jako to už ten zub musel být vyvyklaný, že prakticky to byla taková jako formalita, jo. Ale takové to pravé trhání u zubaře, no bojím se strašně, čeká mě to možná v pondělí, tak vůbec nevím, co se bude dít, ale.
4: Je, tak to ti držíme palce, ať to dobře dopadne.
5: Děkuji.
4: Jak už jsme říkali, počasí bude krásné, dneska bude krásný podzimní den, tak si ho užijte s námi a YouTube a jejich Beautiful Day. Už za malou chvilku na relaxu, tak krásnou středu.
6: Relax Radio. Tereza Peštová.
0: Tereza Peštová.
6: Relax.
0: Relax Radio.
6: Relax Radio.
0: David Latovský.
6: David Latovský.
0: Relax.
6: Relax Radio.

0: podzim v zahradním centru Dobrá zahrada ve Velké Dobré. Dýně, vřesy, ovocné stromy a velké množství chryzantém. U nás nakoupíte i dekorace na dušičky. Dobrá zahrada EU.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Rádiu.

0: Když se řekne Disney, tak si spousta z vás určitě vybaví Mickey Mouse a nebo spoustu princezen, které má právě Disney na svědomí. Každopádně bude za chvilku nová pohádka a ta bude sice o slečně, ale nebude určitě jako princezna. O jaký příběh se jedná a kdy vyjde, to se dozvíte za malou chvilku, takže jestli jste příznivci pohádek, tak pozorně poslouchejte. A teď už slibovaný YouTube s písničkou Beautiful Day na Rádiu Relax.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: Sochorová válcovna Kladno Dříň, výrobce ušlechtilé oceli špičkové kvality, zve na den otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat v sobotu 24. října od 9 do 12 hodin. Nabízíme i volná pracovní místa. Hledáme elektrikáře, zámečníky a dělníky do výroby. Více na sochorova.trz.cz.
1: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun, včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
6: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Signál!
1: Nový animovaný film od Disneyho Hexet, v češtině uváděný pod názvem Hexe, magický svět, vstoupí do českých kin 25. listopadu tohoto roku. Příběh sleduje impulzivní dospívající dívku Billy a její matku Alice, které společně objevují skrytý svět čarodějnic a rodinná tajemství. Tohle je příběh, který Disney za mě ještě úplně nevydal. Podle toho, jak vypadají trailery, tak doporučuju se na ně podívat a určitě to bude velmi zajímavé. Tak jestli byste chtěli vidět takovýhle podzimní čarodějnický film neboli pohádku, tak vyražte už 25. listopadu do kina.
2: Relax. Velký výběr nových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
3: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dopravní nehoda je v ulici Dělená v Praze, je tam dodávka a osobní automobil v sobě, tak projíždějte opatrně, můžou tam překážet po celé šířce. A další nehoda je taky v Praze v ulici Sokolovská, tam jsou dokonce 3 osobáky v sobě. Tak projíždějte opatrně a kdybyste měli nějaké bližší informace o dopravě, tak nám je dejte vědět na naší linku řidičů Rádia Relax. Jezděte opatrně, šťastnou cestu a hezkou středu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.

dohrála skupina Lucie s písničkou Oheň. My se ale půjdeme podívat do Litvínova, protože z vlastně běžné a poměrně nudné informace se stal velký hit internetu. Litvínovští strážníci mají nové služební vozidlo, ale tomu se dostalo velké pozornosti, a to z jednoho prostého důvodu. Dodavatelská firma totiž na vůz napsala chybný nápis. Policie. Když si to slovo přečtete, tak to zas tak špatně nezní, to musím uznat. Na druhou stranu o jedno T se tam přepsali navíc a vlastně to není prý jediný přehmat, který na tom autě je. No ale lidé se diví, že vůbec strážníci s tímto autem vyjeli a že si ho vůbec převzali. Na druhou stranu auto se už opravuje, ale samozřejmě na internetu se k tomu váže spousta a spousta komentářů. Třeba, že to jsou šašci, že si to neumí ani ohlídat a tak dále. Možná jste tento příběh už zaznamenali, každopádně i mistr Tesař se někdy

0: Relax Radio, dopravní servis.
1: Na silnici číslo 27 u Blšan je dopravní nehoda. Dva osobáky tam jsou v sobě a nehoda je naštěstí bez ranění. Tak projíždějte opatrně a šťastnou cestu.
0: Jsme všude s tebou. Louny.

0: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
1: Co se nejlíp hodí

0: kartičky. Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Máme půl minuty po 12. hodině, vy posloucháte Radio Relax a David je tady se zprávami.
1: Nelegální odpad byl od Hořovic odvezen a najít houby je vzácnost. Hezké poledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Policie vyšetřuje nelegální odpad u Hořovic. Kamiony sem v létě navezly 180 tun drceného plastu z Itálie. Při dlouhodobém působení mohl kontaminovat půdu. Během měsíce se ji ale naštěstí podařilo převést na přechodné místo, odkud bude vrácen do zahraničí. Pachateli hrozí pokuta 10 milionů korun. Všechny vlaky z Neratovic budou dál končit na pražském hlavním nádraží. Za Neratovice mluvčí Barbora Walterová.
3: Z pražského hlavního nádraží se vydají i zpátky do Neratovic. Správa železnic se kvůli přeplněnosti tohoto uzlu uvažovala o zkrácení 10 spojů do Vysočan. Starosta Neratovic Roman Kroužecký ale vyjednal zachování současného stavu.
1: A ještě dodám, že Romana Kroužeckého v čele města pravděpodobně vystřídá Jana Hanzlíková. Z potravy nejvíc levnilo máslo. Oproti loňskému září je levnější o 37%. Méně platíme i za vejce, mléko a vepřové maso. Zdražilo ale nájemné, stravovací a ubytovací služby. Více než loni stojí i alkohol a cigarety. Houby nerostou. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je šance odejít z lesa s úlovkem velmi nízká. Výraznější deště navíc hlášeny nemáme. Situace už se tak během října zřejmě nezlepší. Donald Trump dál sní o Grónsku, označil jej naším novým a krásným Grónskem. Ostrov je podle něj klíčový pro bezpečnost USA i Evropy. Dánsko, pod které ale spadá, se jej v žádném případě nechce vzdát.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slávie v lize mistrů nedokázali porazit ani papírově nejslabšího soupeře. Azerbajdžanskému Sabahu včera podlehli 0-2. Do utkání přitom nastupovali jako favorité. Čekání sešívaných na výhru v lize mistrů trvá už 19 let.
4: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Odpoledne ve středních Čechách a okolí oblačné až polojasné, teploty nejvýš u 15 až 18 stupňů. V noci 5 až 1, ráno i přízemní mrazíky. Zítra jasno až polojasno s postupným přibýváním mraků, k tomu 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Mně se podaří jít do roka tak maximálně jednou na houby. A zrovna tento víkend jsem chtěla vyrazit, takže si mi mám pocit trošku zkazil plány.
1: Jsem tě vzala vítr z plachet, že opravdu ano, ta mapa Českého hydrometeorologického ústavu je taková pesimistická, že jako kdo něco najde, tak ten může slavit, si myslím takhle zase.
0: Tak já doufám, že budu slavit a že budu minimálně alespoň na čerstvém vzduchu. To je na tom taky pozitivní. A vy třeba budete s rádiem Relax, protože tak to má být, budete relaxovat o víkendu, užívat si s námi a to je ono. Takže Gossip už za malou chvilku od Maneskin a Toma Morella. Tak poslouchejte a krásnou středu.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
6: Relax Radio.
2: Relax Radio.
6: David Latovský.
2: David Latovský.
5: Relax.
6: Relax Radio.

0: Na Rádiu Relax vám přinášíme tipy, kam byste mohli vyrazit, ať už s dětmi, nebo třeba na nějaký kulturní koncert, tak máme to tu. Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna vás zve na akci Ekoden 2026 s hlavním tématem Divočina ve městě. Ve čtvrtek od 15 do 18 hodin můžete v Sítenském údolí vyrobit ptačí budku nebo krmítko a umožnit tak zvířátkům pobyt v městské zeleni. No a v pátek od 15 do 17 hodin bude program pokračovat v prostorách Kladenského zámku. Sensory Play s přírodami. To je, kde zjistíte, že přírodniny jsou skvělou herní i učební pomůckou a v přírodě je nazbíráte zadarmo. Akce pokračuje i v pátek v knihovně na Sítné, kde budou workshopy pro děti i rodiče a herní stezka v Sítenském údolí. Celý program najdete na ncev.kladno.cz. No, pak tady máme taky lesní běh Malá Křivoklátská. Ten se poběží už tuto sobotu na kolečku pod Křivoklát. První kategorie startují v 9:45 hodin a na místě bude náš kolega Dan Adam. Příští týden ve středu 21. října dorazí do Velvár Tata Boys. Jedna z nejvýraznějších českých kapel současnosti vystoupí v sále Velvarské záložny. Čeká vás večer plný osobité hudby, energie a nezaměnitelného humoru. Vstupenky zakoupíte na SMS ticket. No a poslední pozvánka je na hokej. Rytíři Kladno proti HC Kometě Brno budou hrát v pátek 16. října od 18 hodin tady u nás na Kladně v zimním stadionu Kladno. Tak, hlavně nezapomeňte, že můžete dorazit i tam, protože my tady pro vás máme pozvánku.
1: Fanoušci rytířů, tady Nikola Zlava, útočník rytířů Kladno. V pátek 6 večer přijíždí na Kladno Kometa Brno. Čeká nás atraktivní extraligový večer proti tradičnímu soupeři. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a podpořit nás přímo na stadionu. Vstupenky koupíte na rytířikladno.cz.
0: Tak nezapomeňte je podpořit.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
0: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
2: Relax.

šéf NHL Wayne Gretzky. Po roce se uskutečnil poslední koncert Boba Marleyho. Roku 1977 odešel navždy z tohoto světa ve věku 77 let legendární americký herec a zpěvák Bing Crosby. O 13 let později zemřel ve 72 letech také americký skladatel a dirigent Leonard Bernstein.

1939. O 6 let později se na Jamajce narodila jedna ze zpěvaček Boniem, Marcia Barrett. Roku 1964 se ženil bubeník Rolling Stones Charlie Watts. Ten samý den rok získal Martin Luther King Jr. Nobelovu cenu míru. O 4 roky později byl zastřelen. Roku 1890 se narodil David Eisenhower, 34. prezident Spojených států. Tento den roku 1927 přišel na svět také jeden z filmových představitelů agenta 007, britský herec Roger Moore. Roku 1975 se narodila Chesney Lewis, členka skupiny All Saints. Relax Radio.

0: Nových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: 10%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Jedna jediná minuta a je tu 13. hodina s vámi na Relaxu už Honza Ladra a taky David Latovský. Pojďme na zprávy.
1: Kralupské nádraží bude i pro handicapované a zítřejší počasí napodobí to dnešní.
2: Relax Radio.
1: Kralupské železniční nádraží by za 2 roky mohlo být bezbariérové. Vedení města se na tom dohodlo se správou železnic. Cesta bez schodů má začít u bývalé točny autobusů. Odtud povede rampa k výtahům a 5. nástupišti. Vyjde na 100 milionů a hotova má být v roce 2028. Beroun na 2 měsíce uzavře Prožíkovu ulici. Projde generální opravou. Vjezd pro zásobování a dopravní obsluhu bude možný jen po předchozí domluvě se stavby vedoucím. Práce by měly skončit v polovině prosince. Přestavba kladenské stodoly je hotová.
3: Chybí už jen připojení k elektřině. Kladno tak v zahradě zámku získává kulturní prostor pro koncerty, konference a přednášky, ale i svatby a maturitní plesy. Stodola v Novém se veřejnosti otevře na přelomu října a listopadu.
1: Říká mluvčí města Vít Heral, kdy skončí rekonstrukce autobusového nádraží.
3: Rekonstrukce autobusového nádraží skončí v polovině října. Nástupiště už jsou hotová, zbývá dokončit parkoviště pro 118 aut. To vzniká na místě zrušených autobusových nástupišť ze 70. let, která už dnes nejsou potřeba.
1: Rodiče často podceňují chování dětí na internetu. Nevadí jim například to, že jejich potomci sdílejí soukromé fotografie nebo aktuální polohu. Zjistili to vědci z brněnské Masarykovy univerzity. Maminky a tatínkové by tak s potomky měli o jejich online životě častěji mluvit a varovat je.
2: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce budou hrát s aktuálně nejlepším německým týmem. V konferenční lize zítra změří síly s Freiburgem, který vede tamní nejvyšší soutěž. Severočechy čeká velmi těžký zápas v soutěžích UEFA, navíc ještě s žádným německým týmem nikdy nehráli.
4: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
1: Časí. Středa dál s oblačnou až polojasnou oblohou, večer i úplné vyjasnění. Teploty nejvýš u 15 až 18 stupňů, v noci ale klesnou na 5 až 1. Zítra nás čeká skoro jasno až polojasno a 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Takové byly odpolední zprávy na Relaxu a já nabídnu muziku Miley Cyrus. Už za chvilku na Relaxu přejeme hezké středeční odpoledne.
2: Relax Radio.
6: Honza Ladra. David Latovský.
2: Relax.
6: Relax Radio.

0: podzim v zahradním centru Dobrá zahrada ve Velké Dobré. Dýně, vřesy, ovocné stromy a velké množství chryzantém. U nás nakoupíte i dekorace na dušičky. Dobrá zahrada EU.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.

Hezké středeční odpoledne, máme krátce po 13. hodině a tohle byla novinka ve vysílání Rádia Relax, za kterou je Miley Cyrus a byla to vlastně ukázka z jeho nového alba. Další novinky nabídneme už dnes večer, protože je středa, tak klasicky v 18 hodin hit paráda Relaxáda. Rychlé shrnutí, pojďme si udělat takovou rychlou rekapitulaci ještě před dnešní premiérou, jak to vypadá aktuálně na prvním, druhém a třetím místě.

Lukáč Ignor. Normálně ignor, už ani zobrazeno. Druhé místo. Dua Lipa, Training Season.

Fresh Time a naší první společnou hodinku si budeme povídat o nemilé návštěvě, kterou nikdo doma nebo na zahradě nechceme. A to je, přátelé, kuna. V noci vám běhá po půdě, ničí izolaci a pokud si vybere auto, může se pustit i do kabelů pod kapotou. Tohle už jsem řešil s tím autem třeba několikrát. A tak se chci zeptat dnes, má někdo nějaký osvědčený tip, jak se kuny zbavit? Já jsem zkoušel třeba dávat vonavé stromečky do motorového prostoru a nic. Dokonce i lidské vlasy, ale kunám to snad nevadí, furt tam chodila. Tak máte nějaký vlastní osvědčený trik, jak na kunu, jak tu kunu vyhnat a hlavně který funguje. A to nejen, aby odešla z auta, ale třeba, aby i odešla ze zahrady nebo třeba z půdy. 606 736 736, téma je otevřené a já posílám muziku. Tady je Chris Brown.

0: Zachorová válcovna Kladno Dříň, výrobce ušlechtilé oceli špičkové kvality, zve na den otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat v sobotu 24. října od 9 do 12 hodin. Nabízíme i volná pracovní místa. Hledáme elektrikáře, zámečníky a dělníky do výroby. Více na sochorova.trz.cz.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
6: Ahoj, tady Pavel Calta. Zdravím všechny posluchače Rádia Relax.

den byl blbec, tak to občas bývá. Není konec světa, dokud se zpívá. Jen nadechnout se, tep zpomalí se, když nejde o život, jde o ně.

0: Věrnových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

Ubí a proletěli jsme se hudebně letadlem. Na internetu najdete spoustu rad, jak se zbavit kuny. Lidské vlasy, psí chlupy, ocet, parfém, ultrazvuk nebo různé odpůzovače. Jenže kuna je chytré a přizpůsobivé zvíře, takže žádná domácí metoda není úplně zaručená, ale třeba vám posluchačům něco funguje. Tak pojďme na některé vaše SMSky, které dorazily na číslo 66736736. Ozi napsal: ahoj, já mám v motoru pověšený kuličky, co se dávají do WC. Modrožlutý jsou prý top, doporučili mi to tři automechanici. Tak to třeba pomáhá. Hlavně opatrně, ale kam to dáte, píše Ozi. Ozi, díky za tip. Na půdě jsme měli kunu 2 roky, nakonec přijel odborník, našel vstup a zabezpečil ho. Od té doby je klid, napsala Martina. Další zpráva, my jsme slyšeli kunu každou noc, nakonec jsme zjistili, že se dostávala pod střechu u okapu. Po opravě střechy je ticho. A ještě dáme tuhle zprávu, zdravím relax, vyzkoušeli jsme lidské vlasy, ocet i různé spreje. Kuna se nám asi jen vysmála a v noci vesele na půdě, dupe dál Kamil. Kamile, tak tedy doporučení aspoň dvou posluchačů je buď si pozvat odborníka, ale hlavně opravit střechu, opravit ten vstup, kdy tam tedy kuna vstupuje na tu půdu, nějak to zaslepit, aby se tam nedostala a možná bude klid.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme připomenout dopravní nehodu na silnici číslo 7 u Slaného. Je to u sjezdu na Kvíc. Je tam dopravní nehoda dvou osobních vozidel, probíhaly tam záchranné práce. Jak to tam aktuálně vypadá, klidně můžete napsat 66 736 736.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání 7.10.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

chvilku další odpolední zprávy s Davidem. A tuhle hodinu jsme ve Fresh Timeu řešili, jak se zbavit kuny. Co se týká půdy, nejlépe podle vašich SMSek funguje najít prostor, kterým na půdu vstupuje, a opravit to. Ale Hanka píše: ahoj, překvapilo mě, že i u nás ve městě jsme měli v paneláku na půdě kunu, ale přišla nějaká odborná firma a je klid. Takže pak jedině ještě zavolat i odborníky. A myslím si, že tohle je jasný důkaz, že kuna se dokáže přizpůsobit životu i ve městě, takže nečekejte někde u lesa kunu nebo na vesnici. I ve městech kuna nedá pokoj. No a pozor, má ráda ovoce. Neživí se pouze myšmi a ptáky, na jídelníčku může mít také švestky, třešně, jablka a další ovoce. Takže pokud vám na zahradě mizí plody, nemusí být na vině jen ptáci.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od dvou kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: 14. hodina, půl minutky k tomu, pojďme na zprávy.
3: Kraj podpoří přívozy a kontroly točených zmrzlin nedopadly dobře. Dobré odpoledne.
1: Relax Radio.
3: Středočeské přívozy nezaniknou, kraj je finančně podpoří. Kromě místních obyvatel často slouží i turistům. Do Branova, nedaleko Křivoklátu, tak poputuje 360 tisíc korun. Do Úholiček rovných 100 tisíc. Dočkají se i v Máslovicích a Klecanech. V Kladně dohlížel na volby opilý člen volební komise. Měl zarudlé oči a chvílemi mu nebylo rozumět. Přivolaným strážníkům nadýchal 2,5 promile. Předchozí den prý hodně pil a odvolával se na zbytkový alkohol. 39-letý muž se už do další činnosti komise raději nezapojil a místo opustil. Do kroupského pivovaru se vrátilo víko od dřevěného sudu. Před desítkami let v něm bylo vyrobeno. Potom dlouhá léta viselo na zdi venkovské hospody v Březně. Její provozovatel Jiří Krouský.
4: Dostal jsem to od pana Čochnaře a těžce se s tím loučím. Je to takový unikát tady ty hospody. Uvidíme, což tam gasí. Asi se jim to nebude moc líbit, no ale budou si muset zvyknout.
3: Transport víka z Března do Kralup nebyl snadný, jak říká Miroslav Pacinovský.
5: Museli jsme se připravit, protože jsme tak nějak tušili od pana majitele, jak to bylo přikotveno, tak prostě na všechny možné varianty, ale nakonec myslím, že to nebylo až tak složitý. Bylo to na závitových tyčích, na takových kotvách a ta demontáž nebyla až tak složitá. Jsem rád, že se historie, kus historie kralupského pivovarnictví vrací do Kralup a těším se na dobrý točení.
3: Nevyhověla více než polovina kontrolovaných točených zmrzlin. Nejčastěji vanilková. Potravinářská inspekce během letošních kontrol odhalila špatnou hygienu. Týkala se hlavně zařízení pro přípravu zmrzlin. Provozovatelé navíc oblíbenou pochoutku často na konci dne nezlikvidovali, ale druhý den ji vrátili do stroje. Dostali za to pokutu.
1: Sport.
3: Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. Londýnskému klubu z druhé anglické ligy se upsal do léta 2028. Cíl týmu je jasný, vrátit se do Premier League.
6: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
7: Relax Radio.
1: Počasí, časí, časí.
3: Středeční odpoledne dál oblačné až polojasné s 15 až 18 stupni. Ráno ale pozor na přízemní mrazíky. Zítra přes den jasno až polojasno, postupně oblačno. Teploty nejvýš mezi 14 až 17 stupni Celsia.
2: Polovina kontrolovaných točených zmrzlin nevyhověla, tak proto jsem v létě raději neměl ani jednu točenou zmrzlinu a tebe se ani neptám, ty raději na jiné točené. Ty čepované, viď?
8: Co
2: čepované u tebe.
8: Čepované.
2: Aby jsi si mohl udělat pořádnou party. Tu si uděláme i v éteru, tady je Troy Sivan. Tak co říkáš, bude party?
8: No tak to se nedá ani pracovat, to musíme na chvilku tu práci teda přerušit, až půjde tady ta písnička.
2: Už za chvilku na relaxu.
1: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax.
9: Relax Radio.

0: ostravský zpěvák, herec a taky model Troy Sivan, kterému 9. října vyšlo nové album She's the Best, ze kterého byla právě tahle ta skladba, kterou jste před chvilkou slyšeli. Písnička s názvem Party. Pozorné ucho určitě zaznamenalo i odkaz na ikonický hit Music od Madony. No a vám se tahle ta skladba hodně líbí, dali jste nám to vidět svým hlasováním. Na jaké místo jste ji dostali, protože vlastně minulý týden tohle byla novinka ve vysílání, novinka v hitparádě Relaxádě. No a já už tak trošku nahlédnul na ty dnešní výsledky a už můžu teď prozradit, že tahle píseň se díky vašim hlasům dostala do top desítky. Na jaké umístění, to řekne ale až večer kolega Aleš Švárc.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax. Relax.

Středa 14. října, vy jste s Rádiem Relax a další dnešní téma ve Fresh Time už čeká. Kterou technologii jste kdysi odmítali, vysmáli se jí, nebo jste rovnou prohlásili, že takovou hloupost nikdy potřebovat nebudete a dnes bez ní nedáte ani ránu? Možná jste si říkali, že mobilní telefon je zbytečnost, pak přišly dotykové telefony a věta, já přece nepotřebuju internet v kapse dneska, ale bez mobilu spousta lidí nevyjde ani vlastně na nákup. Tak nás dnes tedy ve Fresh Time zajímá, kterou technologii jste odmítali a dnes bez ní nedáte ani ránu. Napište nám do studia na číslo 606 736 736 a já už posílám další muziku. Teď tu českou, Xynl X a Anděl a za chvilku mrkneme i na české dálnice. Jak se jezdí?

0: Fíha, Shoxede, to je to nový kargo.
1: Jo, jo.
0: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
3: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozu Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
4: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
5: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
6: Zbláznili jste se?
7: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.

0: Výběrnových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na dálnice. Pozor na Pražském okruhu na 21. kilometru ve směru na D1. Je tam dopravní nehoda, aktuálně neprůjezdní levý jízdní pruh po střetu 4 vozidel. Tak s tím počítejte, neprůjezdní levý jízdní pruh. D11, 68,5 km ve směru na Jaroměř. Tam leží zase v jízdním pruhu barel, na místo už jede policie. A D1, 159. km ve směru na Brno leží na dálnici pneumatika z náklaďáku.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám doleží.

nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.

chvilku 15. hodina a pamatujete dobu, kdy jsme měli doma poličku plnou filmů na DVDčku, videokazety a občas jsme si museli půjčit film v půjčovně a když někdo řekl, že jednou budeme mít tisíce filmů dostupných přes internet, znělo to jako sci-fi. Dneska si pustíme seriál na televizi filmu, dáme pauzu, přejdeme do ložnice a pokračujeme třeba na tabletu. Český statistický úřad uvádí, že v roce 2015 sledovalo videa na internetu přibližně 42% lidí starších 16 let. V roce 2025 už to bylo skoro 77%. Internetové sledování videí se tak stalo běžnou součástí života. Má to ale jednu nevýhodu. Dřív jsme měli doma 20 filmů a věděli jsme přesně, co si pustíme. Dnes máme na výběr tisíce titulů. Půl hodiny hledáme, co bychom chtěli vidět a nakonec si pustíme vlastně ten stejný film jako minule. To je třeba přesně můj případ. Občas si vezmu jídlo k televizi, ano, je to taková moje neřest, ale vezmu si třeba večeři k televizi a hledám, co si k tomu pustím za film. Než najdu, přátelé, film třeba na Netflixu, tak mi to jídlo normálně vystydne. Každopádně streamování je jednou z věcí, co jsme dřív ve většině případů odmítali, no a dnes to vlastně používáme úplně všichni.

0: půl minutky a je tu 15. hodina, je tu i David Latovský, pojďme mu dát slovo, začínej na Relaxu zprávy.
1: Míst ve slánských školkách i školách je dost a dopravu v části Prahy zkomplikuje festival, více ve zprávách.
2: Relax Radio.
1: Kapacity základních i mateřských škol ve Slaném jsou dostačující, místa se podařilo najít všem dětem. Některé školy jsou vytíženější, jiné mají rezervu. Třeba v mateřince Vančurova se v září nepodařilo umístit všechny děti, místo ale našli v ostatních mateřinkách. Muž na kladenské pěší zóně během víkendové noci schazoval jističe, potom zkoušel, jestli dveře jednotlivých provozoven nejsou otevřené. Největší zájem měl o banku. Jakmile zahledl strážníky, dal se na útěk. Skončil ale ve slepé uličce, ve které se v nouzi schoval pod staré koberce. 27-letého muže si pak převzali policisté. V Žadci začala demolice staré kotelny. Co na jejím místě vznikne, ví zástupce města Tomáš Kasal.
3: Na jejím místě vznikne do konce roku 2027 nová budova pro dramatický a taneční obor základní umělecké školy. Součástí stavby budou také 20 nových parkovacích míst. Nový objekt se současnou školou propojí atrium, čímž celý prostor dostane moderní vzhled. Stavba má stát 95 milionů korun.
1: A polovinu zaplatí dotace. Praha od zítřka doporučuje omezit jízdu autem do centra a do Davids. Na obou místech, totiž ve čtvrtek, začíná oblíbený Signál Festival. Potrvá do neděle. Největší koncentrace návštěvníků a problémy v dopravě se očekávají každý den, vždy mezi 19. a 21. hodinou.
2: Sport.
1: Vedení českého fotbalu je s novým španělským trenérem spokojeno. První sraz pod jeho vedením hodnotí vesměs kladně. Pozitivní zpětná vazba přišla i od hráčů. Idylu ale kazí fakt, že všechny čtyři zápasy v Lize národů jsme prohráli.
4: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
1: Časí. Večer ve středních Čechách a okolí dojde k ubývání mraku, aktuální teploty 15 až 18 stupňů nám pak v noci klesnou na 5 až 1. Ráno se mohou objevit i přízemní mrazíky, přes den pak jasno až polojasno, postupně i oblačno, maxima 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Davide, včera už jsme škrábali, dneska nevím, jak jsi to měl, když jsi jel cestou do práce.
6: Dneska to ještě vzali stěrače. Hmm.
0: Ale včera už byla potřeba škrabka.
6: Včera
0: teda
6: už byla a zítra to bude taky divoké, radši ty škrabky tady jako mít připravené. No, no takhle, neměl jsem z toho radost, vůbec ne. Teda.
0: Tak to je jasný.
6: Jsem zase nadával.
0: Teda. Já už mám přezu tohle. Dodávku teda, ne, všechny auta, ale dodávka, ta už má zimní pneumatiky.
6: Ty už máš koupené i dárky, ne, mám pocit, ne, i stromeček, co?
0: Dalo by se to tak možná.
6: Možná kapry už plave.
0: Tak dárky ještě nemám, ale mám samozřejmě muziku. Sestavený playlist mezi 15.

0: prosím v zahradním centru Dobrá zahrada ve Velké Dobré. Dýně, vřesy, ovocné stromy a velké množství chryzantém. U nás nakoupíte i dekorace na dušičky. Dobrá zahrada EU.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.

0: Madonna, Two Colors, je 14. října a roku 1926 vyšla první kniha o zvířátku, které je žluté, tlusté, nosí červené tričko a miluje med. Už víte? Už vám naskočila tahle ta postavička před očima? Samozřejmě je to legendární kreslená postavička Medvídek Pooh, dnes je mu 100 let a dodnes patří k nejčtenějším dětským knížkám. Dnes sice většina lidí zná Pooh a především jako žlutého medvídka v červeném tričku z dílny společnosti Walta Disney. Ten se ale ve skutečnosti objevil až o několik desetiletí později. Jenže původní knižní Pooh byl mnohem jednodušší, byl černobílý a bez svého typického oblečení. A mimochodem, možná tohle beru jako inspiraci na ten dnešní souboj moderátor versus právař. Ve hře bude další poukaz v hodnotě 1000 korun. Ještěže je David v tuhle chvíli pryč.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Kelly, bývalý člen Kelly Family a Mr. Shaggy. Je sice 14. října, máme středeční odpoledne, ale my už se tady relaxáci připravujeme na ty nejkrásnější svátky v roce. A potřebujeme vaši radu. Chcete, aby celý náš tým zpíval? Tomu říkám opravdu velká výzva. Hlasujte tedy na našem profilu na Facebooku Relax Radio a pokud jste pro, aby jsme zpívali všichni, co jsme tady ve studiu, napište klidně i do komentářů, jakou koledu bychom měli ale naspívat. Jestli tohle u vás posluchačů projde, tak já jsem na sebe hodně zvědavý.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax

0: Zachorová válcovna Kladno Dříň, výrobce ušlechtilé oceli špičkové kvality, zve na den otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat v sobotu 24. října od 9 do 12 hodin. Nabízíme i volná pracovní místa. Hledáme elektrikáře, zámečníky a dělníky do výroby. Více na sochorova.trz.cz.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.

0: Výběr nových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Odpolední provoz komplikují dvě dopravní nehody na Pražském okruhu. První je na 22. a půltém kilometru ve směru na D1, nehoda dvou osobních aut. A hned na 21. kilometru další dopravní nehoda, opět směr D1. Zdržení je tam do 15 minut. No a na 20 minut je kolona na D1. Od 13. kilometru to popojíždí ve směru na Brno.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
0: Relax Radio.

0: Tohle je Teddy Swims, tohle je Fresh Time na Relaxu a taky samozřejmě souboj, moderátor versus správař. Správař naproti mě, hezký den, Davide.
1: Dneska odpoledne, mě ani dneska nezajímá v podstatě, jakou ukázku jsi si připravil, ale hlavně ta cena.
0: No, mě se líbil ten nájezd do toho, do té věty, mě to dneska ani nezajímá, víš, jako úplně, ty už se vidíš někde úplně jinde, ne?
1: Ne, ale my už chceme slyšet, o co se dneska soutěží.
0: Dobře, tak já, no to je překvapení pro naše posluchače, jako jsme to otajnili včera, to vyhrála paní Elena, nechali jsme to jako tajemství, ale já můžu říct, že dnes opět je ve hře poukázka v hodnotě 1000 korun na něco dobrého, ale na co, to ještě nebudu říkat. Vem si, že bych to propálil a třeba někomu nechutnají hranolky, tak nenapíše. Jo, ten člověk si řekne, proč bych psal.
1: To existuje člověk, který mu nechutnají hranolky, myslíš?
0: No,
1: neviděl jsem takového
0: počkej,
1: ještě.
0: No počkej, já si myslím, že můj tatínek nemá rád hranolky.
1: Nemá rád.
0: Ne. Odmítá bramburky, hranolky.
1: To je můj tatínek a pak někdo ještě tamhle možná v Ostravě nemá rád hranolky, ale nic mezi tím.
0: Jako jo, takže bych to třeba ten by nenapsal dneska. Můj tatínek, jo, kdyby se dozvěděl, že soutěžíme 1000 korun na hranolky, nepodepsá. Tak to nechám jako tajemství. Kam ale je ta 1000 korun? Je to na Food Festival, ano, který proběhne 24. října od 10 do 19 hodin na náměstí Svobody v Teplicích. Tak, a o co dneska teda, ne o co, ty soutěžíš samozřejmě o 2 body.
1: O čest, já soutěžím o čest, byť už tady byla dávno ztracena v té soutěži, ale zkusíme ji nějak ještě vzkřísit.
0: No a posluchači, kteří jsou s námi už dlouho, poslouchají pozorně dnešní Fresh Time, tak už začali psát do studia. Už zdají odpověď na dnešní soutěžní otázku.
1: Jsou frajeři to. Možná ne, třeba jako to zkouší na slepové, že napíšou třeba MacGyver a ono to třeba bude.
0: Já to musím říct, já jsem o tom dneska už mluvil. Protože je 14. října a tahle postavička slaví 100 let. A vy dneska musíte hádat. Takže jdeme na to, připravený? Takhle to zní.
1: Zaskočený, ale připravený.
2: Je právě čas na cestu dát se, spěchám za svým přítelem. Má kožíšek šelmy a já jsem rád velmi, že...
1: 100 let?
0: 100 let, ano. 14. října roku 1926 vyšla první kniha o tomhle zvířátku. Ale tobě spíš teďkon před očima běží ta postavička, kterou jsme znali z 90. let, z dětství, od Walta Disney.
1: Že už by tedy... Postavička od Walta Disney, těch ještě vlastně je... Tak je Kladná nebo Záporná, jestli se můžu zeptat.
0: Je Kladná.
1: Kladná, že jo. To bude nějaké zvířátko... Zvířátko?
0: Je to zvířátko, ano.
1: Já nevím, nějaké prasátko, pigy třeba.
0: Takže prasátko?
1: No, prasátko, pigy ne. Bylo? Já myslím, že bylo. Od Walta Disney.
0: Tak špatně.
1: Špatně.
0: Prasátko to, Davide, není. No, tak je to na vás.
1: No a o co teda soutěžíme? Taky je to jídlo, taky nějaký prasátko to bude? Co? 1000 korun?
0: Není to prasátko.
1: Není to prasátko,
0: ještě
1: jo?
0: To nechám jako tajemství. 66 736 736, za chvilku někomu budeme volat.
3: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom

0: Daša, bye bye. Tak to už za chvilku budete říkat podle mě i v práci. Někteří už to řekli a už třeba sedíte v autě. My s Davidem to řekneme úderem 16. hodiny, ale ještě samozřejmě musíme připomenout dnešní ukázku, kterou jsme hádali.
1: Je právě čas na cestu dát se, spěchám za svým přítelem.
0: Žluté zvířátko, trošku tlustší a nosí červené tričko a hlavně miluje med. Obrovská nápověda. Takže jdeme rovnou na telefon, protože máme jenom jeden tábor, takže přeskočíme SMSky a rovnou telefon. Koho tam máme, hezké odpoledne?
2: Ahoj, tady Bára.
0: Ahoj Báro, tak co to je za postavičku?
2: Je to medvídek Pooh.
0: A je to správně. Medvídek Pooh, správná odpověď. Tak ty už máš poukázku v hodnotě 1000 korun na něco dobrého na food festival, který proběhne 24. října na náměstí Svobody v Teplicích. A teď my ti odtajníme, na co dobrého to je, jo?
3: No, tak už.
2: To zvědavá.
0: Už jdeme na to. Pozor, jsou to červíci krunči.
2: Tak to je skvělý. Já jsem ráda. Moje polovička to neocení, ale já jo.
0: Fakt?
3: No jo, hele, jako zní to upřímně teda. Myslím si, že to není jenom taková ta zdvořilostní odpověď, ale fakt Bára si myslím, že je nadšená. To jsme rádi teda, jo.
0: Takže i kdybychom to řekli dřív, napsala by si nám?
2: Jo, určitě.
0: No tak dobrý, my jsme se právě báli, že když to zveřejníme, že když to řekneme, že to je 1000 korun na červíky, tak prostě medvídek Pooh se tady neobjeví ani jednou. Ale Barča má radost, no tak super.
3: Ježiš, no. A kolik je tak červíků za 1000 korun, to já vůbec nevím.
0: Já taky ne.
3: Jestli se toho jako Bára přejí, nebo může ještě vzít s sebou kamarádky, co? Asi jo, ne?
2: Oni vyjdou docela draze, takže taková na svačinku to bude.
3: No, ale já věřím, že pro více lidí než jenom pro Báru teda uvidíme, můžeš potom dát vědět. No, minimálně je to teda netradiční poukaz, netradiční dárek. Ono v podstatě člověk si může tak jako říct, čím dneska ohromit v podstatě třeba ženu, že jo? Tak možná, když bys někomu dneska, Honzo, přines poukázku 1000 korun na červíky, tak to by jako zabralo, ne? Protože
0: no, já nevím, jestli u nás doma to zabere, ale na Barču by to zabralo asi.
3: Ale určitě, protože hodinky, drahé auto, to už je všecko takové jako ošumtělé, to už je provařené, ale myslím si, že tohle to opravdu jako zabere. Tedy i na Barču a na jejího potomka.
0: To... Ano, my jsme tam slyšeli, to bude asi dcera.
2: Ano, mám dceru.
0: Dobře, a vy jste na hřišti teďkon?
2: Ne, vyzvedávám dítě ze školky.
0: Jo, ano, to je ta klasická

0: doba, že jo, ze školky. No tak přejeme šťastný návrat tedy domů a užijte si tedy food festival, který proběhne v Teplicích a můžete si nakoupit, kolik budete chtít červíků za 1000 korun. Poukázka je barčotvá.
1: Tak já moc děkuju.
0: Měj se krásně, ahoj.

0: Retroples plný hitů 80. let. Pokračujeme v tradici. Už 7. listopadu to v kladenském kulturáku rozjedeme a pěkně po staru. DJ Petr Michal, DJ Bagr, barmani z Relaxu a Zanzíku před 20 lety. Retroples 7. listopadu od 18 hodin. Vstupenky v prodej v Café Chester. Bývalá legenda na Sýtné. Těšíme se na vás.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: 16. hodina je tu právě teď.
3: Lávky nad dálnicí u Velké Dobré plní svůj účel a zlevnilo máslo, vejce i vepřové maso. Dobré odpoledne, přeje David Latovský.
1: Relax Radio.
3: Lávky nad dálnicí u Velké Dobré zřejmě zůstanou. Jejich zachování požaduje kraj i obec. Slouží pro přístup do chatové oblasti u Družce nebo na rozhlednu Veselov. Po jedné z nich vede i turisticky značená trasa a cyklostezka. Hlavní slovo o budoucnosti lávek ale má ředitelství silnic a dálnic. Kraj proto svolá jednání. Většinu měst v našem regionu povedou noví starostové. V Berouně skončí Soňa Chalupová, v Neratovicích Roman Kroužický, v Mělníku Tomáš Martinec. Rakovník už nepovede Luděk Štíbr. Funkci neobhájí ani starosta Kralup Libor Lesák a Slaného Martin Hrabánek. Rozhodli tak voliči. S dotazy ohledně Slaného pomáhá virtuální asistent. Jmenuje se Bořek, tajemník městského úřadu Jaroslav Brabec.
4: Tento Bořek se vám sepne po vytáčení známého telefonního čísla na podatelnu 312 511 111 mimo pracovní dobu. Nicméně, ale samozřejmě v případě nepřítomnosti pracovnic nebo nějaké chvilkové indispozice se vám Bořek sepne také. Bořek vám dále zodpoví spoustu jiných zajímavých a důležitých věcí. Bořek vás dokáže dokonce spojit i s konkrétním pracovníkem.
3: Bořek navíc funguje 24 hodin denně. Z potravy nejvíc zlevnilo máslo. Oproti loňskému září je levnější o 37%. Méně platíme i za vejce, mléko a vepřové maso. Zdražilo ale nájemné, stravovací a ubytovací služby. Více než loni stojí i alkohol a cigarety. Houby nerostou. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je šance odejít z lesa s úlovkem velmi nízká. Výraznější dešti navíc hlášeny nemáme. Situace už se tak během října zřejmě nezlepší.
1: Sport.
3: České fotbalistky si na mistrovství světa nezahrají. Po prohře se Skotskem 2-3 vypadly z baráže. Naše góly dala Denisa Veselá a Klára Cahinová.
5: Myslím, že ten začátek jsme měli dobrý, pak sice oni vyrovnali, ale tu první půlku jsme byli lepší a v druhé půlce nás srazily individuální chyby zase. No. Něco, co se opakuje vlastně už několikátý zápas.
3: Trenérka Jitka Klimková by u týmu i přes neúspěch ráda zůstala.
6: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
7: Relax Radio.
1: Počasí.
3: Večer ve středních Čechách a okolí dojde k ubývání mraků. Aktuální teploty 15 až 18 stupňů nám pak v noci klesnou na 5 až 1. Ráno se mohou objevit i přízemní mrazíky. Přes den pak jasno až polojasno, postupně i oblačno. Maxima 14 až 17 stupňů Celsia.
2: No a nás čeká krom jiného taky filmová muzika. Smálně jestli si vzpomenete, z jakýho je tohle filmu. Pokud jste typovali Gumpa, tak máte v podstatě jedničku. Blahopřeju. No a my jedeme dál. Hezké odpoledne.
1: Relax Radio.
8: Kaleidoskop s Alešem.
1: Kaleidoskop s Relax Radio.
9: Relax Radio.

0: 8 minut po 16. Jestli si myslíte, že tahle ta novinka od YouTube je dostatečně silencio, tak o tom se přesvědčíte po 18. hodině, protože tohle je jedna z novinek Relaxády, která se ucházela o vaši přízeň. Uvidíme. Já to teda už vím, ale vám to teďka ještě neprozradím. Jestli se dostala z novinek do té základní desítky a jestli si ji po té 18. hodině pustíme ještě jednou. Já myslím, že pánové by si to k vydání nového alba určitě zasloužili, ale jak říkám, nechme se překvapit. Jinak můžete se mrknout aktuálně na pořadí na www.radio-relax.cz, ale rovnou upozorňuji, už nehlasujte, protože dneska už to nemá cenu.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: 4 minuty po 4:15 na Relaxu, hodně příjemná muzika, to jsou Kini a Crystal Ball. Dneska je středa, je 14. října, všimli jste si, jako polovina října, za chvilku, ono se o tom tak jako pomalinku, nenápadně naznačuje, ale oni ty Vánoce přijdou za chvíli, jako je to tak, co si budeme povídat, všichni se na ně určitě těšíme, máme spoustu peněz a těšíme se na dárky, na stromek a tak dále, to jsem trošičku přehnal moc kupředu. A já jsem chtěl v souvislosti se středou mluvit úplně o něčem jiném. Když je středa, tak vás přeci pravidelně zveme na víkendový taneček.
1: Osmdesátá

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Drifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

0: výběr nových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Pojďme se podívat na pozvánky, které tady pro vás mám, a že jich je relativně dost, tak pozorně poslouchejte, protože to bude stát za to. Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna vás zve na akci Ekoden 2026 s hlavním tématem Divočina ve městě. Ve čtvrtek od 15 do 18 hodin můžete v Sítenském údolí se vyrobit ptačí budku nebo krmítko a umožnit tak zvířatům pobyt v městské zeleni. V pátek potom od 15 do 17 hodin bude program pokračovat, ale v prostorách kladenského zámku. Sensory Play s přírodinami. Zjistíte, že přírodiny jsou skvělou herní i učební pomůckou a v přírodě je nazbíráte skoro zadarmo. Akce pokračuje i v pátek v knihovně na Sítné, kde budou workshopy pro děti i rodiče a herní stezka v Sítenském údolí. Celý program najdete na nsev.kladno.cz. Pozvu vás, nebo spíš běžce pozvu na lesní běh Malá Křivoklátská, který se poběží tuto sobotu na kolečku pod Křivoklátem. První kategorie startují 9.45 a na místě bude i náš kolega Dan Adam. Ve středu, a to je hudební nabídka, no jako veliká, chtěl jsem říct jako prase, ale je velká prostě. 21. října dorazí do Velvár Tata Boys. Jedna z nejvýraznějších českých kapel současnosti vystoupí v sále Velvarské záložny. Čeká vás večer plný osobité hudby, energie a nezaměnitelného humoru. Vstupenky zakoupíte na SMS ticket. No a ve finále se ještě musíme nechat pozvat na hokej.
1: Sportovní tip relaxu.
0: To znamená, já to vemu jen tak nejdřív slovně, abyste věděli, kdože tam vlastně bude. Mohli byste přijít na Rytíře Kladno proti Kometě Brno, a to už v pátek 16. října od 18 hodin. Zimák v Kladně, to je jasná věc. A máme tu dokonce i pozvánku od někoho, kdo vás pozve skoro osobně. Jdeme na to.
2: Fanoušci Rytířů, tady Nikola Zlava, útočník Rytířů Kladno. V pátek v 6 večer přijíždí na Kladno Kometa Brno. Čeká nás atraktivní extraligový večer proti tradičnímu soupeři. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a podpořit nás přímo na stadion. Vstupenky koupíte na rytířikladno.cz.
0: Tak nezapomeňte, Rytíři proti Kometě Brno v pátek 16. od 18 hodin na Zimáku v Kladně. Já myslím, že se tam tentokrát sejde plnej zimák.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Zlato, co máš dneska v plánu?
1: No přece všechno.
2: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
3: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozu Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
4: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
5: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
6: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scud Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na scud.kz a u všech autorizovaných prodejců. Scud Airlines. Z Prahy za sluncem.

Tohle je Ed Sheeran, Bad Habits. Já jsem se mezi tím podíval do toho našeho takového toho zvláštního kalendáře, kde jsou výročí, o kterých možná ani nevíte, netušíte, buď to můžou být národní, nebo prostě nějaký hodně specifický.

0: dneska jsem tam našel, a to se mi strašně líbilo, je den, který se jmenuje, tak trošku zvláštně, vezměte si svého plyšového medvídka do práce nebo do školy. No, tak jsem si tak jako říkal, co by se stalo, kdybyste si vzali nějakého toho plyšáka od dětí sebou do práce, co by na to říkal váš nadřízený. Každopádně, což se mi jeví jako ještě daleko lepší výročí, že je den oběda s rodiči. Já jsem se nad tím tak jako zamyslel a říkal jsem si, tak jako sválně by mě zajímalo, kolik lidí dneska, alespoň čas od času, obědvá nebo vůbec jakkoliv jí se svými rodiči. Já myslím, že by to ocenili. Možná někdy v obě strany. No ale to není všechno. Ještě mrknem do toho kalendáře.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 14. října. Tento den roku 1851 vznikla tisková

FNHL Wayne Gretzky. Po roce se uskutečnil poslední koncert Boba Marleyho. Roku 1977 odešel navždy z tohoto světa. Ve věku 77 let legendární

designer Ralph Lauren přišel na svět také tento den, ovšem už roku 1939. O 6 let později se na Jamajce narodila jedna ze zpěvaček Bonnie M, Marcia Barrett. Roku 1964 se ženil bubeník Rolling Stones Charlie Watts. Ten samý den i rok získal Martin Luther King Jr. Nobelovu cenu míru. O 4 roky později byl zastřelen. Roku 1890 se narodil David Eisenhower, 34. prezident Spojených států. Tento den roku 1927 přišel na svět také jeden z filmových představitelů Agenta 007, britský herec Roger Moore. Roku 1975 se narodila Chesney Lewis, členka skupiny All Saints.

0: 17 hodin a 1 minuta k tomu.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí,
0: časí, časí. Pokud jdete brzo ráno do práce, tak si připravte něco teplejšího, protože po ránu už se můžou objevit, a je to tady, přízemní mrazíky. Přes den pak ale bude jasno až polojasno, postupně možná odpoledne trošku oblačněji. Maxima ale stále okolo 14 až 17 stupňů. Tak jsem tak nějak pro vás vybral muziku, která by vás rozhodně neměla nechat spát, to znamená usnout. Ricky Martin, La Copa de la Vida. Jestli mě paměť neklame, já doufám, že ne, tak tohle bylo nějaký mistrovství světa ve fotbale nebo něco takového, hodilo by se to k tomu. Určitě zahrajeme Rickyho Martina za chvilinku a pomalu, ale jistě se blížíme k Relaxádě, tedy hitparádě Relax Rádia.
1: Relax Rádio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem.

0: podzim v zahradním centru Dobrá zahrada ve Velké Dobré. Dýně, vřesy, ovocné stromy a velké množství chryzantém. U nás nakoupíte i dekorace na dušičky. Dobrá zahrada EU.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Rádiu.

0: prostor a šanci připomenout si jednu z hitovek Relaxády, to znamená hitparády Relax Rádia. Já se tady koukám do pořadí. Po třech týdnech se vyšplhal, já to prozradím možná trošku dopředu, David Guetta, pokud ho máte rádi, tak ze 7. místa až, pozor, na 3. Takže dneska je na bedně, 100% ho budeme hrát, jde jenom o to si na něj počkat. Za chvilku nás čeká Miley Cyrus, to si budeme hrát hitparádě. Dvakrát dokonce a jednou si dáme teď Midnight Sky.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Slíbený Ricky Martin na relaxu, za 9 minut bude 17:30, znova vás pozveme na víkend, mám tím na mysli trošku za zábavu a za chvilku bychom se mohli podívat ještě na naše sociální sítě, konkrétně na Facebook, protože tam je dneska hodně zajímavá otázka. Léta 80. hity 90.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.

0: Nových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme se mrknout na dálnice, konkrétně začneme s pražským okruhem na 28. kilometru ve směru na Ruzyň, to znamená na D7 se stala dopravní nehoda. Odklízení by mělo trvat až do nějaké 19. hodiny, tak počítejte s tím, je to nehoda dvou osobáků, že vás to na cestě může trošku zpomalit. D1, to je trošku dál, 350. kilometr ve směru na Ostravu, taktéž tam je to dokonce uzavřený, stalo se tam dopravní nehoda dvou osobních automobilů, je to sice bez zranění na místě, ale policie České republiky, takže pokyny, pokud to ještě stále trvá a má to být zhruba do 19 hodin, tak očekávejte přímo až na místě. A podíval bych se ještě jednou na pražský okruh, na 22. kilometr ve směru na D1, taky nehoda, dvě osobní auta, policie České republiky frčí na místo, tak doufejme, že tam bude hodně brzo. Jinak tahle ta nehoda by měla být, alespoň, teď nechci použít slovo naplánovaná, to ne, ale měla by skončit někde okolo 18. hodiny. Třeba to zmáknout dřív a bude to v pohodě průjezdný.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
3: Zbláznili jste se?
4: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Pas!

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Co se nejlíp hodí?

Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

Za chvilinku tady bude 18. hodina a věřte mi, určitě vám nebudu lhát, když řeknu, že za pár minut se pustíme do dalšího vydání Relaxády, ale to bych teďka jako nechal být. Někde jsem čet, že když vám někdo řekne, že nikdy nelže, tak vlastně ulžel, že, protože podle statistik prostě lžeme za den fakt jako hodněkrát relativně, někdo možná víc, někdo míň. O lhaní je to dneska i na našem rádiovém Facebooku, tak se tam jukněte a s vámi jsem zvědavej na váš názor, protože to, jako já jsem nad tím přemýšlel, jako a nic jsem nevymyslel, takže je to na vás.

0: Ještě zhruba 10 vteřin a máme tu 18. hodinu, to znamená středeční večer s datem 14. října.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Pokud vyrážíte zítra do pracovního procesu brzy ráno, tak se připravte, že by mohlo být trošku větší zima, to znamená přízemní mrazíky. Přes den pak už to docela půjde jasno nebo polojasno, postupně, to znamená až odpoledne se občas objeví na obloze i nějaký ty mraky, ale teploty slušný, od 14 do 17 stupňů.
2: Relax. Relax Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relax Radio.
0: Tak jdeme na to, Relaxáda s pořadovým číslem 1582 je tady. A jako vždycky, 4 novinky, pořadí 10 skladeb, přesně tak, jak jste je seřadili na www.radio-relax.cz a že jste si s tím dali práci, hlasu tam je mraky, pořadí téměř nový, někdo vypadne, někdo ne, abych to ještě vysvětlil. Pokud se skladba objeví u nás v žebříčku už 5krát, tak automaticky vypadává, to znamená, že na její místo má docela velkou šanci dostat se jedna ze 4 novinek. Koukám do té dnešní, jenom jedna. Oj, to bude boj. Novinky jsou 4 a volné místo jenom jedno. Jsem zvědav, záleží na vašich hlasech. Teď pojďme na rekapitulaci minulého vydání.
2: Relaxáda.

Pokáči mi bylo hodně líto, bohužel minule vypadnul, už tady byl 5 kol, ale držel se statečně a dostal se dokonce i na stupně vítězů. Ignor, to je prostě věc, která se mi hodně líbí. Na dvojce Dua Lipa. Training season i tahleta skladba tady byla už 5 kol, tím pádem si ji tak jako lehce připomínáme, že minule byla na 2. místě a kdo pak byl minule první? Emerald Eyes a Alex Warren, to byla jasná jednička pro minulé kolo, jenže pozor. To není všechno, co si budeme připomínat z minulého vydání, protože novinky byly 4, postoupily do dnešního vydání pouhé 3, tím pádem je jasný, že jedna skladba vypadla takhle. Mně to až tak úplně nevadí, protože to je fakt jako za mě hodně velká klubovka, jako trošku se to tam bralo s tím popíkem, co jsme tam měli toho zbytku.

0: Teď se to tady pere trošičku mě, každopádně jenom abych připomněl Kočky a psy, taková polská dvojice, která jako hodně známá tou muzikou, tak Trust the Melody. Tahle ta skladba se prostě nechytla a ve své podstatě tím pádem vypadla. My jedeme dál.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Jako kdyby byl Troy Sivan tak nějak jako lehce daný dohromady s Madonou, slyšíte tam ten sample z Music, to je jasná věc, tak je to na tom celý postavil. Každopádně z minulého vydání, kde nastupoval jako novinka, se Troy Sivan dostal na 10. místo, to znamená, dali jste dost hlasů na to, aby se do té základní desítky lehce a jednoduše posunul. Teď už jdeme na 9, tam se podíváme tak trošičku do Irska. Irští YouTube slaví letos 50. od vzniku a v listopadu 13. jim vychází nový album, na kterým bude 100% i tahle pecka, která se jmenuje Silencio.
1: Relax Radio.
2: Relaxáda.
1: 9.

Silencio sice znamená španělský ticho, to je pravda, nicméně YouTube to pořádně rozbalili, konec konců už jsou hodně sehraný, po 50 letech se není co divit, že jim to takhle jde, a to se sešli na inzerát, podotýkám, takže velmi zajímavý. Já osobně jsem viděl jejich jeden koncert, to je pravda, to už jsem tady dokonce i několikrát říkal, bylo to v Berlíně, jako pršelo neskutečně, ale tak užil jsem si to, kdybych já aspoň viděl na tom pódiu, protože já byl na druhé straně staďáku, jsem viděl nějaký 2-3 figurky a jako myslím si, že příště bych asi šel někam jinam na koncert, no nevadí. Pojďme zpátky, jdeme se podívat na první ze 4 novinek, který tady dneska pro vás mám. A Miley Cyrus ještě jednou uslyšíme, ale tohle to je novinka, která zjevně se asi objeví až v tom dalším vydání. Jmenuje se Let's Get Married a co si budeme povídat, ona se hodně proslavila jako teenagerka v takových těch televizních seriálech pro uboše, by se dalo říct, pro pubescent, jak teď vydává nový album, nebo vydala nový album, Buzz Pershitz, vyšlo v září letošního roku. A co je docela zajímavé, aby to měli v rodině, na tvorbě se prý podílel její snoubenec, hudebník Max Morando. Mimochodem Miley Cyrus už si říká jenom zkráceně Miley. Takže za chvíli se do toho pustíme a hned potom tuším, že to bude minule novinková Freya Sky, 8. místo. To je taková jako nová britská zpěvačka a zároveň taky herečka, on to mají holky teďka takhle rozendaný a ona si tak jako rychle buduje takovou tu vlastní popovou identitu. Jo, jinak písnička, která se jmenuje Špatný vkus, má provokovat, zaujmout, tak uvidíme. Aktuálně z novinek na 8. místě Freya Sky za chvíli.

Myslím si, že tahle ta anglická zpěvačka Freya Sky rozhodně nemá špatný vkus, tedy bad taste, protože tahle ta skladba se minule z novinek dostala na 8. místo. Ještě teda stále není nejlepší z minulého kola, ale myslím si, že to 8. místo je dobrý starťák, co si budeme povídat. Teď ale jedeme dál, protože před námi je to jako dalo mi to docela fušku, než jsem jako k němu našel nějaký informace. Gromí je Want What You Want. Mimochodem Gromí, ono to může vypadat jako, že je to nějaký fakt jako profík ze západu, ale Gromík má vlastní jméno Andřej Gromala, je to polský DJ a producent, ne, že by to nějak snižovalo jeho kvalitu, to ne, ale přiznám se, že až tak úplně často se s polskou muzikou jako nesetkávám, nebo s polskou tvorbou. Ta jeho muzika se pohybuje někde tak mezi taneční muzikou a popíkem. Mimochodem reprezentoval na Eurovizi a nebyl sám, tenkrát tam byl, tuším, že s Lukasem Mayerem. A není to jenom člověk, který stojí za mixákem, on se věnuje taky produkci a skládání a tak dále. Takže si myslím, že to je takový jakoby brouk pitlík, nebo vše uměl, by se dalo říct. No a hned potom si dáme MIG 21 a tam asi není úplně o čem, protože MIG 21 to je česká kapela, kterou zná skoro každý. Vytvořili si takový svůj vlastní svět, plný humoru, nadsázky a lehce absurdních textů. Frontman Jiří Macháček je nejenom zpěvák, ale taky samozřejmě známý filmový herec. Já nevím, já jsem tak jako přemýšlel a samozřejmě první, co mě napadly, tak to byly Samotáři. Já už bych to asi nezdržoval, jedeme dál, protože novinka a 7. místo čeká před námi.

0: Já tvrdím, že muzika od kapely MIG 21 je taková, že vás prostě strhne. Vy jdete na koncert, jako nečekáte žádný jako hitovky. Já jsem všude byl na jejich třech koncertech a nejsem zrovna taneční typ, ale musím uznat, že i mě strhli k takovému nekoordinovanému pohybu zvaný tanec. A já se navíc s Jirkou Macháčkem ne, že znám, ale párkrát jsme spolu mluvili a to jako fakt, to je oddech. Když s ním povídáte si, tak to nejsou žádný takový ty škrobený otázky. Je to prostě spíš o humoru, o srandě, to Jirka umí. Taky konec konců jejich vystoupení jsou hodně podobný. A jak říkám, herec a zpěvák, to se vzájemně doplňuje, je to prostě úžasný. Tak tolik muzika, která je za námi. Před námi, pozor, další, to znamená, to rychle prodívám, šesté místo, šesté a páté, to bude bez novinek. Takže pozor, šestka Kygo, Max McNow a Robin Schulz. Takže norský producent, americký zpěvák a skladatel a Němec DJ Robin Schulz, ten to tak jako zremixnul, co si budem povídat. Asi nejvíc je na tom znát ta muzika toho Kaiga, jasná věc, a docela mě překvapilo, že si k tomu vzali toho Maxe, což je spíš takovej countryovej zpěvák, no ale nezní to úplně blbě. Pak se hned podíváme na páté místo, tam se vrátíme zpátky do Čech, česká kapela Miraj, jasný věc, frontman Miraj Navrátil, tahle ta skladba Afterlife znamená takový jako posmrtný život a otevírá samozřejmě trošku spjatá s kapelou, ale o tom asi dneska už mluvit nebudem, ale hlavně otvírá to prostor pro otázku, co z nás zůstává po konci jedné životní kapitoly. To už si ale odpovězte sami.
1: Relaxáda. Relax Radio. Šesté místo.

0: Relaxáda s pořadovým číslem 1582 se teď zastavila u 5. místa. Tam jsou Mirai a skladba s názvem Afterlife. Jako asi bych jako okolo toho už nic moc neříkal, protože samozřejmě není to všechno úplně veselý. Teď se pojďme podívat dál, protože máme před sebou vlastně novinku a 4. místo. Ta novinka je v pořadí 3. Lil Nas X, to je chlápek, který do světových hitparád se vlastně vystřelil se skladbou Old Town Road, tak určitě znáte. Je to taková country hibopovka, co se dalo říct, a stala se vlastně jakoby takovým reklamním i rekordním hitem americké hitparády. Jako zajímavý je, já jsem o něm četl nějaký příběh, takový ten jako rodinej, že vždycky, když už toho měl plný brejle a chtěl to vzdát, tak si četl zprávu od své maminky a ta prej ho vždycky postavila jako na nohy. Co si budeme povídat, pro show business je tohleto úplně úžasná reklama. Jestli je to pravda nebo ne, to nevím, ale já bych tomu skoro věřil. Dneska budeme hrát World's Greatest, to je vlastně taková jako pohodovka, uvidíte, není to žádný jako těžký hip-hop, je to takový smíchaný, dá se to docela dobře poslouchat. Tak budeme držet pěsti, protože já bych docela rád, aby se tato novinka do toho základního pořadí desítkovýho dostala. Pak se hned podíváme na další místo, to znamená, jestli se nepletu, na 4., to znamená těsně pod bednu. Madden Henderson a zpěvačka Gloria, Release Me, to je předělávka, by se dalo říct. Tu skladbu určitě znáte, zpívala i zpěvačka Agnes, nebo vlastně ještě do dneška zpívá. Tak pokud byste chtěli hlasovat, tak na www.radio-relax.cz, ale nejdřív si to poslechněte úplně všechno.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relax

0: skok, by se dalo říct, protože tahle skladba je tady třetí týden v relaxádě, takže ještě pořád má před sebou dva, ve kterých se může vyšplhat směrem nahoru. No ona, takhle, ona v podstatě zase až tak úplně moc kam šplhat nemá, protože teď je aktuálně na čtvrtém místě, před sebou má další, to znamená třetí, tam se hned k tomu dostaneme. A hlavně, jako ještě pořád, můžete pro ní hlasovat na www.radio-relax.cz. Madonna, Henderson a zpěvačka Gloria, Release Me, možná znáte, dřívějška od Agnes. Já myslím, že hity tady určitě jsou. A z devátého místa na čtvrté, no tak jako to je slušný veleskok. Tak jdeme, pojďme na tu trojku. No na trojku vlastně taky, ale ještě předtím máme poslední novinku. Když se řekne Richard Krajčo, tak myslím si, že většina z vás se vybaví Krištof. Pak si možná řeknete, to je zpěvák, ale je to i velmi dobrý herec, co si budeme povídat, a hlavně, on je to i filmový režisér. Takže tohle to všechno daný dohromady, nevím, jak moc se to projevuje v muzice, každopádně je to čtvrtá novinka, která se jmenuje Oblohy půl. Co tím chtěl básník říci? No tak někdy stačí jediný člověk nebo jeden okamžik, aby se náš pohled na celý svět změnil. Tak aspoň takhle nějak jako je to prezentovaný směrem dál. A pak se hned podíváme na třetí místo, to znamená jdeme na bednu. Tam je David Guetta, myslím si, že tohle jméno netřeba představovat. A skladba s názvem You and I, Me and You. Jako je to jeden z nejúspěšnějších DJů na světě, co prostě skladba, to úspěch. Já jsem neviděl nikdy žádnou jeho show a moc bych si to přál, nevím, jestli se mi to někdy splní nebo ne, ale jeho skladbu si určitě pustím a stoprocentně, protože taky ještě má před sebou dva týdny, ze sedmého místa se dostal na třetí, takže tutově ještě půjde dál.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

David Guetta, pro mě teda, abych pravdu řekl, tak já si vždycky vzpomenu, a já už jsem to tady několikrát říkal, Eric Prydz a Opus, tohle je už jen David Guetta, který úplně to samý tím motivem by se dalo říct. A skladba, která se aktuálně drží na třetím místě, You and I, Me and You, má před sebou ještě dvě kola, to znamená, ta se určitě na tu jedničku dostane. Dejte na mě, uvidíme, jak to dopadne příště. Teď ale pozor, jdeme na dvojku, tam dnes po druhé Miley, já sválně říkám Miley, protože ona si od vydání alba Buzzper Shots říká jenom Miley. Dřív to byla Miley Cyrus, ale je doba zkracování asi, nebo já nevím, tak jde do toho pouze s jedním jménem. Jinak asi nemá cenu k tomuhle tomu albu i k téhleté skladbě nic říkat. Je to prostě novinková věc, budeme jí držet pěsti. Je tady čtvrtý týden, to znamená, má před sebou ještě jeden týden, ale můžeme se dostat klidně k tomu, protože v novinkách je jedna Miley a na druhém místě je jedna Miley. A protože má ještě před sebou jedno kolo, klidně se může stát, že v příštím kole můžeme mít třeba hned dvě Miley za sebou. Proč ne? Tak pojďme si to pustit, protože myslím si, že ty basy tam rozhodně budou slyšet. Ono konec konců, kdyby se to jako dalo volně přeložit, tak je to něco jako, že basy přesvědčují. A fakt je ten, že když jsou v muzice pořádný

0: Tak to byla Miley dneska v Relaxádě po druhé. To by v tom byl čert, aby se do té desítky příští týden nedostala. Budeme jí držet pěsti, ale nejdřív rekapitulace.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden. Let's go get married
0: tonight. Zrovna nám to tak jako nějak vyšlo. Před chvilkou jsme končili Miley Cyrus a začínáme v rekapitulaci taky Miley Cyrus. Let's get married je novinka pro tento týden. Producent, DJ, který se říká Gromý, mimochodem je z Polska, skladba s názvem Want What You Want, je druhá novinka. Jedeme dál. Lil Nas X se říká tenhle ten chlápek, který je dobrý muzikant, protože umí dělat rapík a hraje k tomu třeba na kytaru. To jsem zase tak často neslyšel. Čtvrtá novinka, Krištof Oblohy půl. Možná pochopíš, proč hra. To jsou nový věci, mezi kterými se budete rozhodovat, jestli je zařadit do té desítky, anebo ne. No ale teď už pozor, jdeme na tu desítku.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Troy Sivan, trošku remixlá Madonna music, jestli si vzpomenete, nebo jestli tu písničku znáte. A desáté místo na devítce, potichoučku YouTube a Silencio. Osmička Freya Sky a Bad Test. Sedmička mý oblíbený MiG 21 a je

šestka a minule to byla novinka, která se dostala nejvýš v té dnešní desíce. Kygo, Max McNow a Robin Schulz, Take Me Back. Take Me Back. Na pětce jsou Miraj. Afterlife, čtyřka, Madeline Henderson a zpěvačka Gloria, Release Me. Na dvojce nevěřili byste, je to Miley, Bass, Pass, Rules.

0: A jsem se někde přeskočil, mi tam skočil ještě jednou David Guetta na druhém místě. You and I, Me and You. Tak teď je prvé tam Miley Cyrus. To je aktuálně druhé místo, to znamená, že teď se dostaneme k tomu, kdože je na úplném vrcholu dnešní relaxády. Takže pozor, jdeme na to. Na prvním místě dneska, taky už tu dneska jednou byl, ale on je to takový všeuměl, hlavně dělá muziku, říká si Robin Schulz, je z Německa, společně s ním Watermot, který vlastně kdysi dávno měl skladbu, která se jmenovala Bullet. Teď to předělali společně, ta skladba se jmenuje Take It Slow a vlastně v pátém týdnu, tedy úplně naposledy, co si budeme povídat, je to jasná jednička tohohle vydání, tak jdeme na to.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.
2: První místo.

0: Relaxáda. Relax Radio.
1: Markně teda hodiny, 19 hodin a 1 minuta právě teď.
0: Relax Radio.
1: Tak jestli si právě teď připravujete oblečení na to, co si vezmete zítra třeba do pracovního procesu, případně do školy, tak počítejte s tím, že ráno se podle meteorologů mohou objevit i přízemní mrazíky. Přes den pak už by mělo být líp, jasno až polojasno, postupně se ale objeví zase mráčky, teplo přes den 14 až 17 stupňů a to je ale fakt jako maximum. Ještě nějaká ta muzika, která nás čeká mezi 19. a 20. Nevím, co budete dělat večer, může to být klidně za kutily. Asi je vám jasný, že budeme 100% hrát Činasky, jinak vám přeju hezký večer a uslyšíme se zítra.
0: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
0: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Hezká střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Relax. Relax Radio.
8: Relax Radio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Relax Radio. Relax. Relax.

mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkovat.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se popártí.

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, kdy

sobotu večer. Barplných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: 90,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 15. října. Tento den roku 1844 se narodil německý filozof Friedrich Nietzsche. V roce 1948 přišel na svět irský hudebník Chris de Burgh. V roku 1953 se narodil Tito Jackson ze sourozenecké skupiny Jackson 5. Přesně v roce 1900 zemřel slavný český hudební skladatel Zdeněk Fibich. Roku 1984 dosáhla první československá výprava nejvyšší hory světa, vrcholu Mount Everest. Roční 1946 je Richard Carpenter, člen The Carpenters, jedné z nejprodávanějších amerických kapel 70. let minulého století. Relax.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8